0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Six, shit, man. Straight up, fucking for real.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Dáď, já jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
3: Další den, následuje.
2: Jsem nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi pá.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát. Lepší už to možná nebude, tak se s tím smíš. Úzko se mi imrvere, rady skočit na ksicht. Ale makám na tom. Každý týden mám terapii. K tomu nějaký prášky, na který bych neměl pít. Třeba jednou bude dobře, třeba bude líp. Ale často jsem v tom namočený, často lovat líp. Moje tvář má známý chlast. Prášky, revival, píp. Je mi jedno, jestli tě to nerez, nech mě na pokoji, nech mě žít. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, že mohlo by stačit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, natruc se do smrti mračit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, na další milion se budu muset připravit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, chápu, nemůžete si pomoct, nejde to zastavit.

Ubíja ma to až na dno, opadávam so stromami, je mi chladno. Otváram oči, vonku slnko a detský smiech. Štípe viac jak na ranách liech, farby šednú. Spomienky blednú, fajčím siedmu, odmietam jedlo. A ty chceš, aby ma to prešlo, ja viem iba jedno. Dnes nebudem tu, uvidíš ma zajtra, ale to už tu nemusím byť.

some trailing.

rože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme

时间。

0: Starter.
1: Starter.
0: Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Jak právě slyšíte v textu Atény Chlebové, pořád musí koukat na zprávy. No a my už proto tu máme našeho zprávaře z Brusu Nového, Jiřího Cháberu.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná zákaz mobilních telefonů ve školách. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mělo nařízení týkat prvního a druhého stupně základních škol, nižších stupňů gymnázií a taky mateřských školek. Mobily by děti nesměly až na výjimky používat ani o přestávkách. Pokud vláda návrh schválí, novela začne platit od září příštího roku. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Ministerstvo ceny regulovalo kvůli dopadům války na Blízkém východě. Velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. Od včera platí opatření Evropské unie, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích, nebo se slevou, nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. Na Moravském náměstí v Brně se dnes a zítra vrací festival Bohemia Jazz Fest. V pořadí už 21. ročník hostí 6 koncertů domácích a zahraničních umělců. Celý festival je zdarma a jeho smyslem je podle jazzového hudebníka a zakladatele festivalu Rudy Linky zpřístupnit nejen jazzovou hudbu v prostoru i kolem jdoucím. Brno festival hostí pravidelně už od roku 2010. Jako jediná z 5 zastávek v republice má 2denní program.
1: Sport.
2: Španělé jsou mistry světa ve fotbale. Ve finále porazili Argentinu 1-0 po prodloužení a slaví tak druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
1: Počasí.
2: V jižní polovině země bude většinou polojasno, severněji oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnost a srážky ubývat, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy a teď už začíná ráno na rádiu Wave se Sarah a s Jakubem.
1: Rádio Wave,
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Yeah. Pretty girl must stop with the lies.
1: Brown skin shorty when I'm outside.
0: Pretty girl must stop with the lies.
1: I wanna hold you like my
2: friend. 8 hodin, 9 minut k tomu, no a začíná další ráno se Sarah a Jakubem na rádiu Wave při datu 20. července. Sáro, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Kubo, dobré ráno, milé posluchačky a posluchači.
2: A tady měl
3: ano,
2: někdo náročný víkend.
3: Ano, tady měl někdo náročný víkend, přesně tak. Předem se chci omluvit za můj vychraptěný hlas, jak se tomu říká, vychraptěný, chraplák. Je to tak, ale mám proto dobré důvody. Takže Kubo, vyjmenovávám a určitě se k tomu dostaneme. Colors of Ostrava.
2: Samozřejmě.
3: Potkala jsem se tam s kolegy z Waveu, takže to byl skvělý team building. Mimochodem, viděli jsme tam spousta skvělých koncertů taky. A potom jsem sama já koncertovala a ještě...
2: Na Colors. Na hlavní stage, jo?
3: No jasně.
2: No tak
3: na
2: hlavní stage,
3: na VIP stage, kterou nikdo nikdy neviděl.
2: No tam můžou jenom ty zasvěcení, čili rádiové kolegové.
3: Přesně tak, takže ty to viděli v plný palbě. Ty
2: dobrý,
3: zase
2: jo.
3: Ne.
2: Já už jsem viděl všechno v životě,
3: jasně.
2: Takže já už nemůžu sbírat další zážitky.
3: Hele, bylo to všechno dobrý, ale musím ti říct, že na koncert, na který jsem se nejvíc na Colorsech těšila, tak tam jsem bohužel nebyla.
2: A to byly samozřejmě hi-hi-ha holky.
3: A to byly samozřejmě hi-hi-ha holky, moc mávám, objímám, posílám...
2: No,
3: posílám podporu, pusinky.
2: Je to dopis nějaký, nebo něco takového.
3: Ne.
2: No ale můžu ti říct, že hi-hi-ha holky byly údajně podle očitého svědka, kterého jsem ještě ten den viděl, tak byly skvělí, měli tam přes 1000 lidí a bylo to naprosto breathtaking.
3: No já jsem právě myslela na tebe, protože jsem opravdu to FOMO měla.
2: Jo,
3: a ty
2: ale já nemám FOMO.
3: Já vím, ty mi tvrdíš neustále, že máš to JOMO.
2: Ano, ano.
3: Ale musím ti říct, že když jsem odjížděla a pak jsem viděla na sociálních sítích právě spousta kontentu toho, že ten koncert je opravdu skvělý, tak jsem tam chtěla být s ním jenom.
2: No a jaké další důvody máš pro svůj dnešní ochraplený hlásek?
3: Tak potom jsem byla hrát na svatbě našemu kamarádovi na severu Čech v České Kamenici. Ano, opravdu jako coverová kapela, Kubo, hrajeme 4 hodiny v kuse, takže...
2: To je neuvěřitelné.
3: To je
2: rekord asi. To ani já nehraju tak dlouho.
3: No ty určitě ne.
2: No asi tak tam.
3: No a, potom mě ještě čekal koncert úžasných mladých beatboxerů z Mojžíře, no, o kterým bych ti taky ráda pověděla.
2: No tak o tom všem se, milí posluchači, budeme dneska bavit. Samozřejmě těch témat bude ještě mnohem víc. Máme nové mistry světa ve fotbale,
3: přesně,
2: že ano. Máme zase o jednu kulturní památku ve veřejném prostoru méně. Spadla socha rovnováhy na Barandovském mostě.
3: Čeká nás také Repete festival.
2: Je to tak, čeká nás Repete Fest. No prostě je toho mnoho, leto v plném proudu, samozřejmě nemineme ani letní akce Radia Wave, o tom ale zase za chvíli.

0: v 8 hodin 21 minut nám dohrávají Matyášovi kamarádi a strach a úzkost.
1: Ale to se samozřejmě na naše vysílání vůbec nehodí, Kubo, podle mě.
0: No, já myslím, že
1: my
0: se
1: jsme
0: to,
1: opakem.
0: Pro nás se to nehodí, ale možná se to hodí pro některé fanoušky včerejšího mistrovství světa ve fotbale, konkrétně asi pro tu argentinskou stranu, protože ta prohrála po prodloužení 0-1 a novými mistry světy se poprvé od roku 2010 stali Španělé.
1: Takže my gratulujeme. Byli to i tvoji favoriti, Kubo?
0: Já nejsem zas takový fotbalový fanoušek, abych měl své favority, nicméně jsem k tomu celkem indiferentní. Co jsem si tak dočetl, tak si to asi zasloužili.
1: Jo, já taky. Tak. Mám úplně stejný postoj. Já jsem včera přijížděla do Prahy právě pozdě, takže o půl noci vlastně téměř, když jsem stoupala ke svému domu, tak jsem slyšela řek.
0: Ano, nějaký řekové tady byly taky, jo?
1: Ref. Ne, rek jsem slyšela všude, takže už byl zápas téměř před koncem.
0: Je to tak, ten rozhodující gol zápasu střelil ve 106. minutě Ferran Torres, a jestli se nepletu, tak právě Ferran Torres byl zároveň zvolen nejlepším hráčem. Ne, nikoli, byl to španělský kapitán Rodri, který byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství.
1: No, kdyby tady byl Bořek s Krištofem, ty by ti to řekli
0: přesně
1: naprosto
0: tak,
1: přesně.
0: No. Škoda, že nemají dneska vysílání tito naši vejví sportovní experti, co se dá hol dělat.
1: Hlavně no. Na fotbal právě. No, bylo to 23. mistrovství světa ve fotbale a ještě jsme se s Kubou chtěli bavit samozřejmě o hudebním programu, který tento rok probíhal.
0: Ano, je to tak. Ten byl hodně bohatý a hlavně to bylo poprvé, co mistrovství světa, stejně jako například Super Bowl, nabídnul nějakou tuhle halftime show.
1: Byla tam Madonna, byla tam Shakira, Justin Bieber.
0: No, bylo jich tam hodně.
1: Spousta tance. Trvalo to teda podle toho, jestli jsem to našla správně, 12 minut. Nevím, jestli ta halftime teda v Americe má jinou stopáž, Kubo.
0: To taky nevím.
1: No, ale jako vypadalo to nabitě, no asi se mi líbila spíš ta s Bad Bunnym.
0: Jo, no tak uvidíme. Každopádně, nebo neuvidíme, už jsme viděli, nicméně to ještě třeba probereme se Sárou v příštích vstupech, pokud na to zbyde čas. Myslím, že taková akce si ten spotlight prostě zaslouží, ať už jste milovníky fotbalu, nebo nikoliv. Teď už Rizla a Can Love You Back společně s Don Derionem.

0: Girls Shades Ego v 8 hodin 31 minut k tomu v pondělí 20. července a nějaké tvary, obrysy a stíny nám určitě přináší Alena Harceníková v novém podcastu, takovém staronovém Fasádách, který můžete dnes slyšet v 18 hodin.
1: Je to tak, nový díl každé pondělí od 18 hodin s Alenou Harceníkovou. Dneska samozřejmě velmi aktuální téma avizované. Bude se totiž tento rozhovorový podcast zabývat požárem baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července a myslím si, že nejen já, ale že celá republika ho s napětím sledovala, protože ty záběry byly teda opravdu šílené a vlastně ta budova
0: zdrcující.
1: No. Ta budova byla nejenže krásná, typicky baťovská, pokud znáte Zlín, tak víte, o čem mluvím, ale vlastně dvě části ze tří té desetipatrové budovy se zcela zřítily, no a ta třetí nejspíš bude zbouraná nebo zde.
0: Takže v nových fasádách uslyšíte, jak významná tahle budova právě vlastně byla a jestli může jí zničení ovlivnit nakládání s baťovským dědictvím ve městě. Hostem nejnovějších fasád, které můžete slyšet dnes od 18 hodin, je Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii firmy Baťa.
1: Je to tak a ta historie je dost komplikovaná, složitá, takže víc takových iniciátorů a víc takových znalců. Já jsem si včera dělal, Sáro, takový jako historický exkurs do rodiny Baťa. Musím říct, že je to velmi složité, ať už je to ta větev Tomáše Bati nebo Jana Antonína Bati, dneska vlastně dodnes Baťa, jako ta značka, pořád patří potomkům Tomáše Bati, si představ. Ale pak je taková odnož brazilská, to je zase Jan Antonín Baťa. No je to zajímavé a víc o tom, ale především o budově číslo 34 ve Zlíně se dozvíte dnes od 18 hodin ve Fasádách.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
3: Oh.

0: 8 hodin 4 a 40 minut, no a my máme první pondělní ráno po tom, co skončili legendární Colors of Ostrava.
1: Na mém hlase je to slyšet rozhodně.
0: To každopádně, samozřejmě je vidět, že jsi to velmi, velmi užila. No a mě zajímá, Sáro, co jsi užila nejvíc, samozřejmě. Udělí nám takový malý report z tohoto snad možná největšího, nebo určitě jedno z největších festivalů České republiky.
1: Tak přátelé, byla jsem poprvé a moc se mi tam líbilo. Myslím si, že to dělá z velké části hlavně ten areál, tedy těch Dolních Vítkovic, protože ty železárny jsou úplně neuvěřitelné a oproti třeba Rock for People nebo Pohodě se mi moc líbí, že tam máš právě různá zákoutí, kam se můžeš i trošku schovat a opravdu ten velký počet lidí se krásně rozprchne.
0: Mm-hmm. No tak je to takové drsné prostředí, že jo, ty železárny.
1: No právě.
0: To
1: prostě... A mimochodem, jeden z pořadatelů, Filip Košťálek, říká, že tento ročník, tedy už 23., tak dokonce překonal vlastně tu kapacitu očekávanou a že
0: těch 50 tisíc,
1: že lidí bylo opravdu mnoho. No i ještě ta čísla úplně nechtěl prozrazovat a neznáme je, ale zkrátka povedlo se to.
0: Oni většinou to neprozrazují a mě to docela vždycky trápí. Já samozřejmě chápu, z jakých důvodů, jo, ale vždycky mě hrozně zajímá, kolik přesně na ten festival dorazilo lidí, ale to prostě se často nechává utajeno.
1: Ale myslím, že ta kapacita je opravdu dokonce nad 50 tisíc lidí.
0: No tak mě zajímá, jak těch 50 tisíc lidí strávilo ty dny, na čem ty jsi tam byla, Sáro, co se ti líbilo, co se ti nelíbilo.
1: No, bohužel jsem nebyla tedy na jména, kterých jsem chtěla slyšet, což byla Lord, v sobotu večer ta zavírala celý ten festival, ale opět jsem viděla, že byla úplně neuvěřitelná. Je to vlastně popová ikona, která ale používá víc jako minimalistické aranže i vlastně tu show a stejně dokáže dělat tyhle ty hity, který ještě k tomu nejsou úplně takový jako plochý, ducha prázdný, naopak jako hodně se zaměřuje na tu introspekci a na důležitá témata, takže Lord mě opravdu mrzí.
0: Navíc to byla její premiéra, tuším, této Novozélanďanky nebo Australanky, já si teď nejsem úplně jist, nicméně další headlineři, tak samozřejmě Moby, 21 Pilots, Teddy Swims taky v premiéře v České republice, no a nechyběla LP, o LP už jsme se tady bavili v pátek, respektive já jsem se tady o ní bavil sám se sebou, protože ty jsi mě nechala na holičkách.
1: No a ale LP jsem slyšela v podstatě, když jsem čekala na akreditace. Takže...
0: Jo, opravdu, no tak to je
1: krásný. A znělo to teda parádně. Obecně teda zvuk musím pochválit, protože přišlo mi, že to je vyvážené, že i z prvních a posledních řad fakt bomba.
0: Jo.
1: Hodně se mi líbila ve čtvrtek večer Tomora, což je kombinace jednoho z lidí z Chemical Brothers a Aurory. Je to elektronická show, ale právě s těmi živými vokály skvělý.
0: Já ještě doplním, skvělé, že ta LP vlastně tu byla po zase asi po 5 letech s tím, že to už bylo po třetí, co vystoupila na Colors of Ostrava. Vlastně poprvé to bylo před 10 lety a to mě teda dost fascinuje, že tehdy jsem tam byl i já a poprvé ji slyšel, takže opravdu už ten věk hold letí, čas letí. No ale dobrá zpráva pro všechny fanoušky LP je, že Colors of Ostrava 16.7. oznámili, že LP vystoupí v Praze a to v listopadu, 9. listopadu v O2 Univerzu, takže to je zpráva pro všechny, kteří třeba LP nestihli a chtěli by. No a co dodat, teď už nás čeká Depp Never, So Sane a Sáro, ty jsi ještě chtěla něco
1: dodat.
0: Já jsem ještě chtěla dodat,
1: že Filip Košťálek, právě jeden z organizátorů, neprozradil jména na příští rok, ale rozhodně vyvrátil spekulace o tom, že by se měl festival budoucnu z Ostravy stěhovat, takže díky bohu 24. ročník příští rok.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Stále posloucháte Ráno se Saracha Jakubem 20. července na rádiu Wave 8 hodin 53 minut, no a co nás zbývá do konce hodiny?
1: Do konce hodiny ještě Vetlek the Valentines, no a pak samozřejmě v 9 hodin druhé zprávy se zbrusu novým zprávařem Jiřím Cháberou.
0: Tak příjemný poslech.

0: Six featuring.
1: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Devátá hodina raní The Valentines, no ale taky další zprávy, které nám přináší Jirka Chábera.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Británie bude mít nového premiéra. Bude jím labourista Andy Burnham. Oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dni jako premiér končí po 2 letech. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Čelil kritice za nesplněné předvolební sliby, škrty v sociální oblasti nebo za své postoje ke konfliktu v Gaze. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodu. Nově by se mohl o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem až od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 letech. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí je například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli 2 lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly 2 vysokopodlažní budovy, informoval o tom šéf Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel den po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Rusko na Kyjev včera vyslalo přes 40 balistických střel. V Paříži našli dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Muzikologové v něm objevili novou hudbu i svědectví o skladatelově pedagogické činnosti. Obsahuje taky hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších mozartovských objevů posledních 10 let. Nahrávky jsou volně dostupné na webu Radio France do středy 22. července.
1: Sport.
2: 16-letá Linda Bodková zaběhla na mistrovství Evropy do 18 let dorostenecký a taky juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rijetě ve finále vyhrála s časem 55 sekund a 19 setin.
1: Počasí.
2: Bude polojasno, severněji oblačno, přechodně až zataženo. Večer se bude obloha vyjasňovat, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. To byly zprávy. A teď už na Rádio Wave pokračuje ráno se Sarah a s Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: SD Kit Prák otevírá druhou hodinu rána se Saracha Jakubem. Čau, dobré ráno, pokud vstáváte.
1: Ano, dobré ráno, pokud vstáváte, tak vám velmi závidíme, že až nyní, protože my se Sarou bychom se samozřejmě dospat potřebovali. Byl to náročný víkend, to už jsme tady zmiňovali.
0: A Kuba se hlavně těšil, že bude mít až odpolední směnu a já jsem připomněla, že ne, Kubo, v 8 ráno.
1: No zaplať pánbu, Sara mě včera večer vyvedla z omylu. Ve svém kalendáři jsem měl zapsanou odpolední směnu. Nebylo to tak, ale tak co, aspoň máme ten den zase o něco delší. No a prodloužíme ho i hudebním playlistem na Radio Wave samozřejmě. Kromě hudebních stálic tu máme i mnoho hudebních novinek, no a jedna z nich právě za malou chvíli už.
0: Přichází totiž vlna veder, nebo těžko říct, jestli byla. Na Radio Wave děláme vlny pořád, no ale Heat Wave každopádně tak se jmenuje. Je právě novinka, kterou za malou chvíli uslyšíte.
1: Ano, Heatwave vlastně teďka bohužel teď zrovna hrajeme, když zrovna ty vedra nejsou. Já jsem dokonce četl nějakou zprávu, že teďka s chladnou frontou do Česka přijdou.
0: No tak včera třeba bylo opravdu chladno.
1: No a má to tak být i nadále. Každopádně berme to jako takovou přípravu na eventuální Heatwave, která tak jako tak dřív nebo později přijde. Brněnský zpěvák Jan Svatbík aka Jantrej se v nové skladbě právě možná vrací k vlně veder z konce června.
0: Samostatně vydaný single Heatwave mu produkoval Essay, a.k.a. Filip Zadražil, s nímž Jantrej natočil už oceňované album Silver z roku 2024.
1: No a tehdy na to nebyli sami, třetí spolupracovnicí zde byla Tokyo Drift.
0: No, někdejší členové sdružení Butter Club se od této desky potkali poprvé. Takže si dejte Heatwave, ale jak jsme říkali s Kubou, dělejte vlny z rádia Wave v podstatě každý den celý den.

0: Přátelé, pomalu za mnou, možná slyšíte už takový beatový bet.
1: Ano.
0: Takový podkres, viď, Kubo?
1: Ano, já ho tam slyším.
0: Slyšíš ho?
1: Nevím, kam ti míříš, ale slyším ho.
0: Tak já ti povím, já mám pro tebe totiž dnes dárek. Dnes je totiž Mezinárodní den přátelství.
1: Nekecej.
0: Není.
1: Není?
0: Není.
1: Ale hodilo by se to.
0: Ale hodilo by se to. Možná je Mezinárodní den beatboxu, ale...
1: Taky ne. Nechci tě přerušovat, ale dneska je Mezinárodní den lízátek, tak to by bylo ikonické, kdybys mi dala lízátko. A taky je Mezinárodní den šachu, čili můžeme si zahrát později.
0: Můžeme si zahrát, ale toto není ten dárek. Já ti vezu totiž něco z cest, protože jsem na tebe myslela.
1: Ty
0: bylo mi líto,
1: hodná.
0: Že tam nejsem, myslím, že bys to ocenil, takže předávám ti tady...
1: Jo,
0: unboxing, přesně tak, tak teď Jakubovi, Ježiš, Kubovi předávám.
1: Je to něco látkového?
0: Je to něco posluchači. Látkového?
1: Je to tričko, nebo je to snad mikina?
0: Je to tričko.
1: Co to je?
0: A bílé
1: je?
0: Tričko, Kuba totiž obvykle nosí černou, takže...
1: Já to nepřečtu, ale...
0: Aha, takže je to,
1: je to
0: Kubo,
1: ano, takže...
0: merch Beatbox Mojžíře.
1: Ty jsi žená, no a to je ta akce, na které ty jsi vlastně byla o víkendu, je to tak, na tom beatboxu?
0: Přesně tak, vystupovali kluci z Mojžíře, beatboxeři skvělí ve Zlatokopovi, což je v severních Čechách,
1: no
0: v Kytlici. Bylo to úplně skvělé a já vás chci pozvat na pátek 14. srpna na akci Romano Night, která se bude konat v programu Celý léto na ulici v Hraničářovi, takže tam je můžete slyšet naživo. Já myslím, že o nich hlavně ještě uslyšíme, protože jsou to kluci, kterým je jako tak od 6 do 14 let, možná i víc. Ve Zlatokopových vystupovalo asi 6, jinak jejich prostě spíš desítky a jsou strašně šikovní. Takže zdravím, jestli nás poslouchají.
1: Sáro.
0: Ernesta, Pepu, Peťu, Slavoje.
1: Tak už nechte reagovat na ten dárek konečně. Tak to jsme udělala teda velkou radost. Sáro, moc děkuju. Posluchači, bohužel to nevidíte, ale je to opravdu pěkné a zároveň je vidět, že chlapci z toho uskupení, které jehož jméno si nepamatuju.
0: Beatbox Mojžíř,
1: že opravdu si zakládají i na kvalitních látkách, protože tohle je vidět, že to není žádná rychlokvaška, ale kvalitně vyrobené tričko, které mi bude určitě zlepšovat moje klimatické tělesné podmínky.
0: A hlavně tu grafiku dělali oni.
1: Jo, i tu grafiku dělali oni, no tak.
0: Podobá se celkem grafice Fontaines DC.
1: No tak jo, možná inspirace, ale já věřím, že Mojžíř, že překonají Fontaines DC.
0: Rozhodně, takže je můžete sledovat na různých sociálních sítích 14. srpna, tedy v Hraničáři, a pak ještě teda zdravím Davida Mírskýho, což je jejich vlastně učitel v Mojžíři a taky skvělý beatboxer, takže můžete sledovat třeba i jeho, abyste se dozvěděli, kde kluk z Mojžíře dál uvidíte a uslyšíte vystupovat.
1: Tak Sáro, já moc děkuju. Nevím, čím jsem si to zasloužil, tak možná, že za 5 dní mám svátek, tak třeba i to.

0: there's a chance I get attached.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: 9 hodin 31 minut nám dohrává sesi 009 nebo 009.
1: Škoda, že to není 007.
0: No, tak to by bylo takové už asi predikovatelné, o co by šlo. Nicméně, my se tady pořád bavíme o nějakých koncertech, o nějakých festivalech.
1: O beatboxech.
0: Vlastně si říkám, že mnoho z vás, naši posluchačů, třeba z nějakého důvodu na těch koncertech být nemohlo, nebo nejezdí na festivaly. No a právě proto je na Wavu stage.
1: To je pro tebe.
0: Je to i...
1: Ty nikam nejezdíš.
0: Já jezdím všude, Sáro, pozor na to. Já prostě pořád někde jsem, jo. Ale i tak nikdy neminu, když každé pondělí večer Radio Wave přinese záznam koncertu světové nebo domácí hudební hvězdy, protože to je právě stage.
1: No tentokrát si v repríze od 9 hodin večer můžete poslechnout britskou kapelu, založenou v roce 2019 s názvem Yard Act. Ve své tvorbě propojuje Yard Act post-punk, indie rock, hip-hop i elektronickou hudbu a jsou známí charakteristickým vokálním projevem frontmana Jamesa Smise.
0: Ano, a tyto kvality dělají z Yard Act jedno z nejvýraznějších jmen současné britské post-punkové scény.

0: A jejich debutové album The Overload z roku 2022 se dostalo na přední příčky britské hitparády.
1: Mm-hmm. A přineslo kapele mimochodem nominaci na Mercury Prize. Na něj navázali v roce 2024 deskou Where's My Utopia a otazník.
0: Jo,
1: to je Where's my utopia?
0: To je otázka.
1: To je
0: taková
1: otázka.
0: Klasická otázka. No a na tuto otázku třeba najdete odpověď dnes od 9 hodin na Radio Wave, kdy stage proběhne.
2: Stage Radio Wave.
3: Stage Radio Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radio Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radio Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radio Wave. Y'all niggas know what's up.
4: You say pandemic. Yo. Pandemic.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Děláme vlny.

0: Tohle to je lifestyle a tak je to Darko Don Don Darko Kubův, jeden z nejoblíbenějších dancehallových rapperů.
1: Ano, jak se říká, přání otec myšlenky, že ano. Nicméně ano, Darko Don, novinka na rádiu Wave, dancehall, to se v českých končinách nebo v české kotlině,
0: moc
1: dejme tomu,
0: právě.
1: Moc neslyší o těch českých interpretů, tak my jsme to tady minulý týden nakonec komentovali s Matějem Dvořákem, že je to dobře, že nám ten dancehall takhle stoupá i tady u nás.
0: Ten byl z toho nadšený, Jakuba, od té doby si to...
1: Prospěvuju na ulici, tancuji si, samozřejmě, přesně. Tak jak to máme rádi. No a my se teď přesuneme od hudby k poslechu něčeho trošku jiného, a to k jedné z našich audioknih na rádiu Wave. Mm-hmm.
0: Je to audiokniha Daniela Flaši, která se jmenuje Muklové a šlajsny. Podtitul zní Opravdový příběh o kilech kokainu, vězení a jedné nápravě. Je to desetidílný seriál, jeden díl má okolo 30 minutek.
1: Je to tak, premiéru měl 29.6., takže už jste určitě mohli v pohodě doposlouchat, ale věřím, že mnoho z vás našich posluchačů ještě neslyšeli. Přesně tak, trošku toho Slovácka přidat, proč by ne. No a čas máte až do 23. srpna, myslím si, že to rozhodně stojí za to, navíc je to 10 dílů, čili to máte sfouknuté. Buď za 10 dní, pokud jste tak nějak vytrvalí, anebo za 10 půl hodinek během jednoho dne.
0: Hele Kubo, a jak se říká tomu, když takhle binge-watchuješ audioknihu? To není právě binge,
1: to je binge listening. No, tak binge, pro všechny binge listenery je tady kniha Muklové a šlajsny.
0: A teď krátká ukázka.
2: Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Jo, v trenkách. Byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mýmu rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou do Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem high asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech. Kdyby mě zastavila policie, sjel bych ze silnice, strážník by přišel k mému vozu, sjelo by okénko u řidiče a on by se sjel jen z pohledu na mě. I slepý by viděl, jak jsem sundanej. Měl jsem toho dost v sobě a u sebe víc než dost. Množství větší než malé, jak nám to vykládá zákon. A to jsem ani nevěděl, že za to hrozí trest odnětí svobody 10 až 18 let. Stejně jako za vraždu. Nevozte to přes hranice. Varovali mě často. Hlavně to, kluci, nevozte přes hranice. V tu chvíli jsem si myslel, že jsem nenápadný, nepolapitelný, nesmrtelný. Myslel jsem si, že jsem cocaine cowboy. Ale nebyl jsem ani jedno z toho. Byl jsem úplně mimo.
3: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: 9 hodin a 53 minut, tohle je Gleb a jeho Paf.
1: Ano, a dneska má svátek Eliáš a Ilia, to je taková...
0: Já znám, fakt, oba jo. Dva.
1: Opravdu, no tak to si pak povíme. Každopádně zatímco si to budeme povídat, tak ještě do konce hodiny uslyšíte Slow Motion Dancer anebo Amelie Sibu. No a potom v 10 hodin...
0: Zprávy.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Špína.
5: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
6: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
7: Špína.
8: Špína.
9: Pořad, který se vám zarije za nehty.
8: Špína.
10: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
11: Rádio Wave. Děláme vlny.
12: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 10 hodin nám doznívá píseň od Amelie Siby One Food, no a 10. hodina ranní, to znamená poslední dnešní zprávy na Wave, které nám přináší Jiří Chábera.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Vojtěch nepočkal na závěrečné rozhodnutí etické komise. Českému rozhlasu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila a o umělém oplodnění pro ženy bez partnera měla ještě jednat. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s kukuřicí plující v Černém moři. Úder zabil 10 lidí. Zpráva ukrajinských námořních přístavů to na Facebooku tvrdí s tím, že se podařilo zachránit 8 členů posádky. Loď podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má tureckého majitele. Plavidlo u přístavu Oděsa prý zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil i íránská média. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Irán vypálil odvetné střely, sirény se rozezněly v Bahrajnu a Teherán taky tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základně v Kuvajtu. V Hradci Králové dnes začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu na Eliščině nábřeží. Jediný plavecký areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do pátku 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra v městských lázních zůstává po celou dobu odstávky bez omezení. Zároveň můžou návštěvníci taky využít třeba venkovní slunou loučku.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od zisku Wimbledonu v roce 2024 a celkem její 9. singlový titul v kariéře.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, severněji oblačno, přechodně až zataženo. K večeru by se ale obloha nad Českem měla vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě až 25 stupňů. Posloucháte Ráno se Sarah a s Jakubem na Rádiu Wave.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

0: 10 hodin 7 minut, pondělí 20. července a vy posloucháte závěrečnou hodinu rána se Sarah a Jakubem. Čau.
1: Je to tak a nás to jako vždy velmi mrzí, byť se tady
0: to říkáš, ale tak strašně nenadšeně, že ti to opravdu nikdo nevěří.
1: Je to tak, ale tak určitě, co je velmi důvěryhodné vždycky, je Madonna, to je velká odbočka od našeho stávajícího tématu. Mluvím samozřejmě o popové ikoně, která po 21 letech se vlastně vrací ke světu, který kdysi definoval na legendární desce Confession on a Dance Floor. Mm. No a teďka přichází s novinkou, Sáro.
0: Přesně tak, novinka, kterou za chvilku uslyšíte, se jmenuje Danceteria a my jsme s Kubou moc rádi, že kromě různých často alternativnějších rapových interpretů a interpretek tu můžeme poslouchat právě i Madonu.
1: Ano, která ale na svoji dobu rozhodně alternativní tehdy byla velice.
0: Ne,
1: a stále
0: je to nadčasová hudba, je to o tom žádná.
1: Ano, ano. No a novinka je Confession 2, to je myšleno teda jako to album, jako takové. Hmm. Není to jen nostalgické pokračování, spíš působí jako dlouhý noční DJ set, v němž se jednotlivé skladby plynule přelévají jedna do druhé a dávají největší smysl právě jako celek.
0: No a jak jsi říkal, tak Madonna je opravdu nadčasová, protože na desce znovu dokazuje, že taneční hudbě skutečně rozumí a pokud jí titul královny popu nikdy přestal stačit, Confessions 2 je silným argumentem pro to začít jí říkat královna houseu.
1: Ano, výborně.
0: Takže opravdu se to přelévá a vyvíjí. No a to ono, mě vždycky baví.
1: Mě to taky vždycky baví, ale mě se hlavně i líbí ta, řekněme, ten spojovací úsek toho názvu Danceteria, protože to byl vlastně hudební klub v New Yorku,
0: kde ona začínala,
1: nejenom ona, vystupovali tam i Beastie Boys a takové hvězdy. To už je všechno, protože ani ten klub už vlastně neexistuje, nefunguje, ale ona tímto vlastně se opravdu vrací ke kořenům a připomíná ty své začátky.
0: Tak Kubo, někde se začít musí, co by byl v podstatě tvůj jako nějaký klub, kde ty jsi začínal? Jak by se to jmenovalo, ta skladba?
1: Garáž u babičky.

0: 10 hodin, 21 minut nám dohrává Dukla a prší třetí den, to tedy neoznamuju, že by dneska nějak mělo pršet, a i když kdo ví, nebylo by to úplně od věci. Ale
1: možná pokud bude pršet celý den, tak pro vás máme ideální program.
0: Je to tak.
1: Nejen, že můžete hrát třeba nějaké počítačové hry, ale můžete si poslechnout taky nejnovější quest.
0: Ano, ano. V nejnovějším questu se totiž Jarda, Lukáš a Šárka vrací ke hře, mně velice blízké hře. O níž mnozí nejspíš ani netušili, že si ji chtěli zahrát znovu. To je další věc. Tady Sára pořád říká, jak je to skvělé pustit si quest, ale ještě půl roku zpátky mi říkala, že je to pro ní trošku red flag, když hraju na počítači.
1: To jo, to je pro mě trošku red flag, ale quest rozhodně ne. Každopádně nový díl pojednává o Assassin's Creed 4 s podtitulem Black Flag, která se po 13 letech dočkala přepracovaná verze s podtitulem Resynced.
0: Ano, znovu otevírá stavidla do pirátského Karibiku, takže milovníci třeba i filmů ze série Piráti z Karibiku s Bystřetem,
1: jo, tak to miluju.
0: Když já jsem hrál právě Black Flag Assassin's Creed 4 tehda, nevěřím, že už je to 13 let, tak právě tehdy jsem si představoval, jaký jsem úžasný Jack Sparrow a tak dále. No, no a přestože se od vydání originálu herní svět v letčem výrazně proměnil, v některých aspektech funguje stejně dobře jako tehdy.
1: V novém dílu questu se dozvíte, jestli je to stejně dobrý jako před 13 lety. Celý díl najdete na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích. A teď už krátká ukázka, takže Kubo, pozorně poslouchej.
2: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
3: Šárko a Lukáši, ahoj.
4: Čau.
5: Ahoj.
3: Co byste dělali, kdybyste byli piráti, plavili se na vlnách a měli loď, která se jen tak nepotopí?
4: Umřela bych na kurdě. Oh.
5: Já bych si dal do rozkroku volant a říkal bych, ach, it's driving me nuts.
3: Já jsem minulý týden ten vtip říkal.
5: Vidíš, a řekl jsem ho doufám mnohem líp než já.
3: Řekl jsem ho celý.
5: Já mám ten problém, že mám fakt dobré vtipy, které absolutně neumím vyprávět.
3: Tak já mám problém, že nemám ty vtipy a ještě neumím vyprávět.
5: Nejsou teda moje.
3: Tenhle se mi povedl, jakože jsem ho vyprávil, jo? A dokonce se lidé smáli.
4: Wow.
3: A no, vyprávět to tady nebudem, ale co budem vyprávět? Budem vyprávět to, že už příští týden, ještě předtím, než se budem povídat v tomhle questu, tak už příští týden ve čtvrtek 23. července se můžete na nás přijít podívat naživo do letní podcastové scény v Troji. Začíná to v 19.00, přijďte aspoň třeba 10-20 minut předtím, než to začne, abyste si mohli najít pěkně místečko, dát si něco dobrého a podívat se na nás, jak vás budeme bavit.
4: Hlavně se nás poslechnout. Já neplánuju dělat žádné vizuální triky, jako žonglování.
5: Já nebudu mlčet a konečně využiji toho, že to není jenom rozhlasový pořad.
4: Bude to pantomima.
5: A ano.
3: Tak doufám, že
4: šarády,
3: to
5: nějaký pantomima tam přijde taky.
4: Uh-huh.
3: Tak doufám, že se nikomu nic nestane.
5: Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
3: A doufám, že vychytáme takové ideální počasí, jako je třeba, možná bude ještě dnes, že bude třeba pršet a nebude takové vedro.
5: Posledně, respektive poprvé minule, když jsme byli na letní podcastové scéně, tak byl krásný slejvák, co dokonce teď se natáčí tady slejvák o kousek vedle. Náhoda, nemyslím si. Byl krásný slejvák, který vyčistil vzduch a my jsme pak měli tu scénu úplně takovou svěží a uchvatnou. A
4: my jsme taky byli svěží i s Honzou Špačkem.
3: A uchvatní.
5: Teď budeme extra svěží, protože to téma bude o herní svěžesti oproti tématu aktuálního questu, který teď začíná.
4: Ano, které hry by měly použít více deodorantu?
5: Přesně tak, kteří herní hrdinové hrdinky.
4: Ano.
3: Pojďme dneska vyplout, protože dneska to bude o hrách pirátských. Wow.
4: Edward kontroverzní Kenway téma. Určitě používá deodorant a můžete si tipnout jakou značku, ale my ji nemůžeme říct nahlas.
5: Nemůžeme říct nahlas, no.
3: Vy jste naposledy upirátili hru. Wow.
4: To je hodně dávno.
5: Dobrá otázka na tělo. Jako bych slyšel za dveřmi přešlapovat
4: softwarovou buch policii.
5: Ale přesto se zkusím přiznat, co si vzpomenu. To už bude jako docela let.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

0: Přátelé, jak dobře slyšíte, tenhle ten bet nás přivádí k našemu oblíbenému seriálu. Možná vám trošku navodí ten mood, ale není to teda úplně to, co jsme chtěli. Ale teď bude řeč o dracích.
1: Drakaris, ano, samozřejmě, tak pojďme už to trošku zrychlit.
0: Výborný.
1: Každopádně děkuji za to velmi napínavé intro. My se Sárou se celé ráno tady mimo mikrofony bavíme o tom, jak moc se dnes speciálně musíme vlastně spěchat domů, abychom si náhodou nevyspojilovali nikde nejnovější díl Rodu draka. Ty totiž teďka vychází každé pondělí v podstatě na náš
0: je
1: čas.
0: Je to noc z neděle. Přesně na pondělí. Tak. Vychází samozřejmě třetí série, ta se vrací po 2 letech.
1: A v plné síle, musíme říct.
0: V plné síle. Bude mít 8 epizod a my už budeme dnes, Kubo, prosím tě, 5. epizoda to bude.
1: No vidíš, takže se přehoupneme do té druhé poloviny. Tam všechno nasvědčuje tomu, že tam bude nějaká velká řežba, jak už jsme u toho tak zvyklí. Nicméně podle veškerých recenzí, byť tedy ta kvalita seriálu se postupně zvedá, ta minulá série, druhá, nebyla až tak úspěšná, tahle vypadá, že větší úspěch určitě zaznamená, stále však nedosahuje stejných kvalit jako vlastně Hra o trůny, což samozřejmě tu celkovou sérii naprosto nabustovalo a vznikly kolem toho právě podobné prequely, jako je například Rod draka.
0: Protože tenhle seriál se v podstatě odehrává 200 let před událostmi Hry o trůny a zachycuje Targaryeny vládnoucí 7 královstvím, ale taky vlastní rod právě na pokraji občanské války.
1: No, je to
0: už
1: tak.
0: U toho jsme. Ale co jsme samozřejmě spíš chtěli zmínit, jsou ty draci. Kubo, milujeme je oba a bojíme se tak. O ně možná nejvíc jako
1: my vlastně nám jsou úplně jedny ty jako hlavní nebo vedlejší postavy, který tak nějak vypadávají, jak už jsme zvyklí v tom světě Hry o trůny, tak vypadávají opravdu velmi rychle a to většinou tedy smrtí. Nicméně, co nás nejvíc ze Sárou mrzí, když nějaký ten drak prostě uhyne nebo je zabit.
0: Šíleně.
1: A nebudeme sice nic spoilovat, ale musíte se ho připravit na to, že těch ztrát tam bude nemalé množství v těch řadách těch draků. No. Ale tak Sáro, který je tvůj nejoblíbenější drak?
0: Přesně, a nikdo si nemyslel, že takový vstup nastane, ale tak můj je asi Vermax.
1: Ano, jo, Vermax, myslíš?
0: Vermax.
1: Tak samozřejmě, pro mě to Caraxes.
0: Caraxes.
1: Ať zase Caraxes. Opravdu neodhalujeme všechno.
0: A musíš to říct, ale právě tou valeriánštinu.
1: Jo, tak to já bohužel neumím, mě dělá problémy ta angličtina občas, čili pojďme radši dál. Já jenom ještě doplním poslední věc, a to je, že co se ale opravdu povedlo z toho filmového seriálového světa Game of Thrones, tak to je seriál Rytíř 7 království, další prequel. Tak to určitě doporučujeme, mnohokrát jsme tady se Sarou o něm už mluvili.
0: Mimochodem je teď nominován na Emmy.
1: Dokonce.
0: Což určitě jemu patří, no ale ještě, Kubo, závěrečná otázka, takže jak by se jmenoval tvůj drak?
1: Tak jelikož můj drobný pejsek, kokr španěl Olivie, je takový drak, tak asi Olivax.
0: Olivax a no. Můj Plutax.
1: Tak.
0: A Drakaris.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

poslední. I kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození.

0: Doznívá The Weeknd společně s Anitou a São Paulo v 10 hodin 46 minut, k tomu to znamená, Kubo, že za chvilku zase zatlačujeme slzu a jdeme domů.
1: Je to tak, jdeme domů, nicméně ještě předtím vám samozřejmě dáme nějaké to doporučení na kulturu, a to konkrétně na festival ve Středočeském kraji, je to teda už skoro na pomezí Jihočeského, a to v Rožmitále pod Třemšínem. Tento víkend se totiž koná Repetefest, 6. ročník, Sahro.
0: Přesně tak, 6. ročník, obdivuhodné, tedy už existuje od roku 2021. Line-up je tentokrát opravdu nabitý. Takže, koho můžeme zmínit? Tak v pátek třeba Laser Viking.
1: Ano, před ním taky Bariel.
0: A to je na Chlebova.
1: Také. A bude tam, počkej, a to je na Chlebova. Jo, to ano, v chladírně. Oni jsou tam dvě stage, jedna na nádvoří, jedna v chladírně.
0: Ano.
1: Ještě je nutné jako dodat, že opravdu ten festival jako takový má absolutně geniální genius loci, protože se celý odehrává na Rožmitálském zámku.
0: Právě na tom nádvoří, že?
1: Na nádvoří, ale částečně právě už se přesouvá i dovnitř. No a samozřejmě cílem je animovat, vlastně znovu nalézt
0: rozžít
1: využití, ano, přesně tak, dát život tomuto často nebo dlouho neobývat chátrajícímu zámku, což se teda pomalu i daří. Tak zpátky k tomu line-upu, v sobotu nás čeká co, Sáry?
0: V sobotu můžete slyšet Taige, pak The Valentines a třeba Toot Ensemble, na to bych šla já.
1: No, tak jako vidíte sami, že opravdu dramaturgicky se letošní ročník vydařil, samozřejmě nebude to jenom o hudbě, bude to také o doprovodném programu, který se tak střídavě probíhá vlastně na nádvoří zámku, ale i třeba ve věži, ve vnitřních prostorách a tak dále.
0: A v rámci toho doprovodného programu právě můžete zajít na prohlídku
1: zámku. Ano, byl jsem, Sáro, stojí to za to.
0: A pojedeš.
1: Uvidíme, ale určitě se tam otočím. Já ti jenom řeknu, že za mě je to jeden z nejvíc smolných zámků v Čechách, protože ve své historii dokonce 3x už vyhořel. Tak doufejme, že už se to opakovat nebude.
0: Nepřivolávej to zase.
2: Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Doznívá plus minus nula světy a naše světy se zase propojí s Martinou Foldinovou.
1: Těžká matika, ahoj. Jak to budeme počítat? 2 plus 1 teďka, nebo jak se bude jmenovat naše kapela?
0: No máme tady hlavně novinku, která se jmenuje 1 plus 1 rovná se 0, takže ono ano. Čísel je tu více.
2: Já vím, já vím. Podle mě, jestli si dobře pamatuju tu matiku, 1 plus 1 se nerovná 0, ale kdo ví, třeba to tak je.
1: Je to vděčné téma.
2: Je to tak. Tak Martino, my tě tady vítáme, já jsem se to tady viděl už v pátek, Sára o tuto čest přišla, protože tady nebyla, viď? A co nás čeká dneska?
1: Co nás čeká dneska? Počkej, a jak to souviselo s tím pátkem?
2: Takže jsme si
0: byl, že tady byl opuštěný.
2: Já jsem si tě jenom připomenul, když jsem tě naposledy viděl, abych od toho mohl odvíjet ty další otázky.
0: Vy jste mi mávali na kalersy.
2: Tak, no to jsme ale mávali.
1: No počkej, tak já to možná spíš otočím a budu se ptát. Já, jaký je highlight tvých colors of Ostrava?
0: No já jsem bohužel byla jenom čtvrtek až sobota ráno, takže jsem bohužel přišla o to, na co jsem se nejvíc těšila, na Lord a na Hyja holky, ale viděla jsem Tomoru a Past a to bylo extrémně.
1: Takže Tomora super.
0: Tamara byla super. Právě jsme se bavili s Tomášem Pacovským, že četl už nějaké recenze, že někdo nebyl úplně spokojený, ale mně to teda přišlo absolutně jako skvělá kombinace té elektronické hudby společně s živýma vokálama, super show, vizuály, kostýmy, choreografie.
1: A Moby?
0: Ne.
1: Ne.
0: To ne.
1: Dobrý, tak to
0: ne.
1: Už jsem slyšela tuto recenzi ne, od svých
0: Jarda
1: jiných
0: Petřík
1: kolegů.
0: Říkal,
2: to hrozně překvapuje, ale jak je to možný, to je legenda ne. Úplně.
0: Hele, ale Jarda Petřík to řekl na vstupu úplně přesně, že lepší než v 90. to už prostě nebude lidi. A jako no, bylo to tak, no. Takže to Mora úplně jiný level.
1: Tak super, no tak dobré vědět, že na Mobyho tedy nemusím držet smutek, že jsem to nezažila
0: ne.
1: Prostě. V pořádku. No tak jo.
2: No, tak Martino, hezky si užij dnešní vysílání. Dík. My se Sárou už běžíme ladit rod draka, že ano, aby nám to někdo nevyspojiloval. A my děkujeme, mějte
1: já
2: se
1: nevím,
2: krásně.
1: O čem mluvíte
2: to je
1: vůbec.
2: Takový krásný seriál.
0: Kubix a Sárex, Martin.
2: Čau.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

americký R&B funkový zpěvák Steve Lacy a taky hudebnice SZA. Ukázka z jeho nové dlouhohrající desky, tohle byl track s názvem Is It Cool na vlnách Radia Wave v pondělí 20. července, 8 minutek po dnešní 11. hodině dopolední. No a to je den i čas, kdy vás z proskleného studia Waveu zdraví Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte příjemný den, co příjemný, výtečný den, minimálně, že jste nastartovali nový pracovní týden pravou nohou, že jste dnes vstali pravou nohou a dáváte si třeba svoji dopolední kávu a máte tak perfektní zážitek i s vysíláním Radia Wave. Já vám už za chviličku po 11. dopolední pustím ukázku z aktuální studovny, tak kdyby vás zajímalo, co je takzvaně před námi, tak to bude nějaký ten redakční obsah Radia Wave, taky nabídnu nějaký ten kulturní tip na tento týden, na ten aktuální týden, který máme před vámi, který je před námi tak společně. No a před námi je taky rozhodně nějaká muzika v playlistu, patřit mezi ní bude třeba domácí rapper Kalin, ale teď už výtečná hudebnice Sophie, nechť její země lehká. Get Higher, skladba v jejím podání.

0: Domácí rapper Kalin doznívá v pondělním dopoledni na rádiu Wave a teď už ale ukázka z aktuální studovny. S lektorkou a koučkou Andreou Srbovou jsme právě v nové studovně probrali, jak zvládnout pocit neúspěchu, a to pomocí techniky 3P, nebo třeba i akutní a dlouhodobou úzkost. Jak znovu hledat motivaci a pečovat o svou psychickou odolnost? Před námi je teď ukázka z aktuální studovny, celou ji ale hledejte a poslouchejte na webu wave.cz nebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Možná se ti nepovedla maturita, přijímačky na vysokou, zkouška na vysoký, státnice, nebo máš na vysvědčení horší známku, než jsi čekal. Jak zpracovat pocit neúspěchu? To dneska probereme s lektorkou a koučkou Andreou Srbovou. Tak jak zpracovat pocit neúspěchu?
2: No, co je to neúspěch, že jo? Neúspěch je určitě něco, co nám není příjemný zažívat, to je jasný, ale neúspěch prostě patří k našemu životu. Je to jeho součást a jde vlastně jenom o to, jak my s tím naložíme. Samozřejmě není asi ideální, aby neúspěch nějakým způsobem definoval náš život ze 100%, to určitě ne. Ale neúspěch je něco, co k životu patří a musíme se s tím naučit nějakým způsobem pracovat. Nemá smysl ho dramatizovat, ale ani bagatelizovat za mě. Je potřeba si být po nějakou dobu po tom neúspěchu určitě dovolit si být třeba zklamaný a prožít nějakou emoci, která s tím je spojená, ale netrápit se v tom a netopit se v tom přes příliš dlouho. Jako nepadnout do té role nebo takový toho postoje té oběti, takový jako teď se mi to jako pokazilo, teď jsem neuspěla.
1: Proč právě já?
2: A co to špatně? A vlastně celý život je špatný. A to ne, to si dovolit fakt jenom jako chviličku, takovou, jako prostě jsou na to nějaké jako techniky sebekoučovací, o kterých určitě budeme mluvit, ale opravdu se v tom neutápět dlouho a jít dál a vymezit si to smutnění. I sportovci s tím třeba pracují, když se jim nepovede zápas nebo cokoliv v nám životě. Tak jasně, teď jsem smutný, frustrovaný, naštvaný, sebelítost tam je, ale prostě říct si OK, tak teď mám na to 5-10 minut. Možná do dnešního večera, ale zítra ráno se už probouzím s úplně jiným mindsetem a úplně jiným nastavením. Jo, takže to je za mě, jako je to součást života, netrápit se v tom dlouho. A já velmi ráda používám takovou, protože lidi mají rádi ty techniky, že jo. Co a jak udělat, ten úspěch prostě přišel. A on je to možná známá technika, zkrátku má 3P, jo? To znamená 3 písmenka P, 3x P. Proto první P znamená, že ten prostě neúspěch přijmem. Prostě se to stalo, ono se to už neodestane, ale je potřeba se z toho ponaučit. To je to velmi důležitý, to druhý P, jako ponaučit se z toho. A to třetí, možná nejtěžší, nevím, pustit to. Pustit to z hlavy a vlastně odpustit si to i možná jako sami sobě, že to prostě proběhlo, ale už to proběhlo. Teď už je to minulost. Teď už s tím nic neudělám. A tím, že ta přítomnost vlastně definuje tu moji budoucnost, tak proč se mám topit v té minulosti, kde se mi něco nepovedlo. Takže ono to zní takhle jednoduše, možná pak ta praxe je trošičku složitější, ale dá se to trénovat. To 3P.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Hraví Kero Kero Bonito s trackem The Open Road teď čerstvě za námi v playlistu rádia Wave. Naopak před námi kulturní tip, který se dotkne dokonce dnešního dne a dnešní 18. hodiny, pokud se tady budete vyskytovat okolo Opavy Ludgeřovice. Protože tentokrát se můžete vydat z Ludgeřovic přes pole a pastviny kolem takových drobných sakrálních památek až k přírodní rezervaci Černý les u Šilheřovic. Půjdete podél revitalizovaného Koblovského potoka a zpět se potom vrátíte kolem Ludgeřovického potoka a někdejšího Šafarčíkova mlýna. Cestou si můžete přiblížit krajinu, ve které se setkává Hlučínská pahorkatina se severním okrajem Nízkého Jeseníku. No a pozornost budete věnovat také přírodní rezervaci Černý les s cennými porosty dubových bučin a pozůstatky lesů typických pro zdejší oblast. Ano, slyšíte správně, bavíme se tady společně o procházce, která se nachází nebo bude konat dnes od 18. hodiny z Ludgeřovic do Černého lesa. No a o historii, krajině a přírodě tohoto pozoruhodného území budou vyprávět botanička Zdenka Rozbrojová a také popularizátor ostravské historie Lukáš Gliňarčík. Tu vycházku potom doplní taky literárními ukázkami Monika Horsáková a Ilona Rozehnalová. Abych podala i nějaké konkrétnější informace, co se týče organizace, tak sraz má být přímo na zastávce Ludgeřovice hřiště. Celková délka trasy je přibližně 6 kilometrů v mírně náročném terénu. No a organizátoři doporučují pevnou obuv, nějaké to pití, pokrývku hlavy. No a pokud máte, tak třeba taky dalekohled. A pokud chcete nějaké ty další podrobnosti, koukněte třeba na webovou stránku artmap.cz do sekce eventy, kde si o procházce, která probíhá dnes od 18. hodiny z Ludgeřovic do Černého lesa, můžete počíst trošku víc.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z

Johann Karl August Museus, tak to není další hudebník, který na vás vyčkává v playlistu Rádia Wave. To byl německý filolog, spisovatel, sběratel pohádek a lidových příběhů, taky kritik sentimentalismu i velikánu Goethe a Schillera. Dokonce se o něm říkalo se mu taky vlastně ironicky osvícenec z Výmaru. No a proč to všechno zmiňuju? Zejména proto, že jeho příběhy o Krakonošovi teď vycházejí u nás v češtině úplně poprvé jako soubor všech pěti pohádek. Vlastně samotná zpráva Krkonošského národního parku vydala právě v češtině dosud nepublikovaný soubor německých legend o Krakonošovi. Je to velmi významný příspěvek k poznání kulturních dějin Krkonoš a teď ho doprovázejí taky dětské ilustrace. Radek Drahný ze zprávy Krkonošského národního parku vlastně popsal, že se jedná o rukopis z roku 1783, takže oslovovali školy všech stupňů, se kterými dlouhodobě spolupracují, které se vlastně účastní jejich různých výtvarných soutěží s tím, že by byli rádi, kdyby se v rámci svých školních projektů zapojili a ilustrovali konkrétní kapitolu, konkrétní pasáž krkonošského Ducha hor. Krakonoš je dokonce tak populární postava, že se ozvali sami děti až z Ostravska, ale i třeba z Krkonošské Kalné, kde je Krakonoš vlastně velmi doma. Ta kniha je teď k dostání především v informačních střediscích zprávy Krkonošského národního parku a krkonošských měst a obcí. No a kdyby vás zajímaly podrobnosti, odkud ty informace právě v tento okamžik čerpám, tak koukněte na server irozhlas.cz do sekce Kultura, kde si o těch nových příbězích o Krakonošovi můžete přečíst trošku víc. My na Wave zpátky k muzice, teď už skutečně nebudu říkat žádné jména, které neznáte, teď budu říkat jména newyorské post-hardkorové kapely, jedno konkrétní jméno, a to sice Show Me The Body, kteří teď doputovali s novinkovým trackem i k nám do pravidelné rotace Do What's Right, Happy. Skladba v jejich podání míří k vašim uším. Sometimes I wanna...

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny. Like NASCAR, nigga, you better not go.

0: Australský elektronický producent Flume, taky zpěvačka Maya na společném tracku Say Nothing. Tohle je hudební spolupráce, která nás vzala až zpátky, tuším do let 2020, protože si pouštíme ukázku z jeho třetí studiové desky, která vlastně vznikala v dobách covidu, takže takový návrat do minulosti. Teď na vlnách Rádia Wave v pondělí 20. července v 11 hodin 52 minut. K tomu dnes tedy slaví svátek, držím v ruce papírový kalendář, který máme u nás v proskleném studiu, a ten mi hlásí, že dnes v pondělí 20. července slaví svátek všichni s krásnými jmény Ilja a Eliáš, takže pokud někdo z vás klasicky poslouchá v tento okamžik, tak má zdravice pro vás, taky přání všeho nejlepšího, doufám, že máte velmi příjemný den, a kdyby na vás náhodou dneska někdo zapomněl, tak já jsem nezapomněla a aspoň někdo vám rozhodně popřál a doufám, že vám taky způsobil o něco hezčí den. No a tak, jak už to tak bývá zvykem, následující skladby v playlistu budu věnovat právě vám, kdož dneska slavíte, takže The Avalanches a taky hudebnice Micky ještě do 12. hodiny v playlistu Rádia Wave, no a taky s věnováním Ilja a Eliáš dneska slaví svátek, tak na ně nezapomeňte.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sue nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

domácí kytarovka Tomáš Palucha nebo teď R&B laděná Georgia Smith se skladbou Come Over. Popkan na featu taky s ní na tomto tracku teď v playlistu Radia Wave v pondělí 20. července, kdy už vám můžu popřát krásné a příjemné odpoledne, protože máme 8 minutek po dnešní 12. hodině. Ano, přehoupli jsme se z dopoledního času do toho odpoledního, ale stále vás z našeho proskleného studia zdraví Martina Foldinová. Doufám, že máte hezký start nového pracovního týdne. No a my společně po 12. budeme pokračovat tentokrát s tématem s otázkou bydlení. Ano, slyšíte správně, protože za chviličku si budeme pouštět ukázku z aktuálních chudáčků, kteří se právě na četné žádosti posluchaček a posluchačů věnovali zmíněné otázce bydlení. Tak jakým způsobem to uchopili, s jakým humorním podtextem, tak to se dozvíte už za chviličku z aktuální ukázky. Taky vám slíbím dnes po 12. nějaký kulturní tip na tento týden, případně taky zastavení na webu Rádia Wave, konkrétně v naší sekci Wave News. Tentokrát společně zamíříme do Itálie, a to s kolegou Jiřím, naším zprávařem, který vám posléze po 12. hodině prozradí trošku víc. Teď už ale k muzice u nás v playlistu. Čeká vás rapper JIT, taky Feng, no a teď už Meaningful Stone, což je jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin, která se ukrývá právě za tímto pseudonymem. Skladba 1 plus 1 rovná se 0 v jejím podání míří k vám.

0: playlist Radia Wave nám teď nabídl takové sklouznutí projetí na skateu Jit, Ciara a Earth Gang na společném tracku Skate teď v pondělním odpoledni na Waveu. No ale já jsem vám jen před chviličkou slibovala ukázku z aktuálních chudáčků. Pojďme k ní. Chudáčci se totiž na četné žádosti posluchaček a posluchačů věnovali otázce bydlení. Vynechali tentokrát finanční poradenství, no a rovnou představili spektrum toho, v čem byli za svůj život ochotní bydlet. Těšte se na historky o příbytcích s plísněmi, s podivnými zvířátky nebo třeba se sousedy, kteří si neberou servítky. Bude takzvaně pro každého něco. Před námi teď už krátká ukázka.
1: Já zavřu oči a slyším písk, písk, písk, písk. Říkám si, jsou myši tady prostě, nebo co to je? Přešlo to, nic. Druhá noc, zase pískání, ještě blíž. A já prostě z bytu u mojí mamky, jo, jsem vlastně zvyklý na to, že vůbec nikde kolem mě žádnej hluk není v noci. A byl jsem na to aspoň tenkrát extrémně háklivý. Mm-hmm. Kamila prostě ostrá holka z paneláku, tak
2: jasně,
1: ta jako
2: tak
1: je,
2: tu nerozluží
1: jo,
2: nic,
1: ta je zvyklá prostě vedle tebe děti, nad tebou varna, to prostě
2: no
1: je úplně normální. Jako
2: a je prostě člověk naštvaný, že to tak není třeba,
1: no
2: když
1: jo,
2: je někde.
1: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyším pejska souseda, který píská s hračkou. Mm-hmm. A čím víc jsem se do toho zaposlouchával, tak jsem najednou si uvědomil, že slyším, když si soused míchá kafe, jak mu lžička jezdí kolem hrnku. Mm-hmm. Že slyším, jak si soused pustí vodu v kuchyni. Že slyším přesně slovo od slova sousedovu televizi, mm-hmm, i když jí nemá nahlas. Protože ta zeď je tak tenká.
2: Že prostě všechny ty svoje jako lovecký instinkty nasměroval prostě za zeď.
1: Ne, bylo to fakt úplně extrémní, mm-hmm, prostě, protože to bylo...
2: No, nějaký sádrokarton jako, nebo?
1: No, něco, jasně, to je sádroš, víš co, 23...
2: OSB desky, podle mě.
1: 23 Cčko, no, CPUčko.
2: Jenom izolace, no.
1: Ne, to byl prostě dřív nějaký velký byt, který se,
2: no,
1: potom takhle,
2: napůl,
1: který se
2: jako
1: pak takhle rozpůlil i možná na méně části. A takže tohle byla jako první taková věc, kterou já, protože to fakt reálně znamenalo to, že když jsem přišel domů, a tak jsem se prostě, tak jsem chodil do 2 hodin do rána venku.
2: Fakt jo.
1: U toho jako nešlo spát, to si fakt jako představ, že slyšíš, že prostě máš patro, takže máš hlavu u té zdi, mm-hmm, a slyšíš úplně všechno, co se za tou stěnou děje. To jsem nikdy nějak neuměl spát, mm-hmm, jako spát s muzikou a hlavně taky jsem úplně...
2: Jo, takhle, ty jsi chtěl unavit. Abys usnul,
1: a aby oni usnuli, aby oni šli spát, takže já jsem prostě
2: oni měli tu varnu, že
1: já jsem prostě
2: nešli spát nikdy.
1: A právě se dostáváme k varně, že tohle byla taková první věc, co jsem jako říkal, táto říká, hele, jako ono vzhledem k tomu, že ta garzonka je vlastně tak trochu, tak jako špajs těch sousedů, tak to úplně prostě není.
2: Někdy k nám se dá dát jakoby jahody.
1: No, tak to není super. Tak kde ten byt byl?
2: Suterénní.
1: Byl v podzemí nebo ve střeši?
2: Suterénní.
1: Dobře.
2: Suterénní, místo přízemí. Hotelné. V přízemí, no. Pod přízemím vlastně.
1: Takže suterén.
2: Takže suterénu, no. No a prostě řešila jsem tam furt vlhkost. Všechno v pohodě, ale třeba jsem tam nechal boty třeba v botníku a za týden měli na sobě bílej povlak.
1: Tak to se tam neřešila trochu vlhkost. To jste prostě...
2: A já úplně, no tak jsem je nepoužíval, tak se je umyju, tak dobrý. Ale prostě postupem času fakt už to, jsem byl furt nemocný. Nicméně oni oddělali potom tu skříň a zjistilo se, že za tou skříní, že je to celý černý, prorostlý houbou nějakou. Nebo jestli je nějaká věc, kterou už nikdy v životě nechci zažít, tak je řešit vlhkost v domě. To je fakt něco tak strašného, co ti leze úplně do všeho. Hmm. Úplně, jakože já jsem si dával bundu a je, tak
1: zimy,
2: dneska budu za bedlu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Ultimate Presidents.

0: My First Time, Picture of Health, teď na vlnách Rádia Wave. No a já už v proskleném studiu Rádia Wave, alespoň na tento jeden vstup, aspoň na tak krátkou chvilku, nejsem sama. Jirka Chábera, teď náš zprávař ve studiu Rádia Wave. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, Martina.
0: Ty jsi kýval hezky hlavou teďka do rytmu, do skladby, která doznívala. Tak kytarová muzika, to je to, čemu ty holduješ?
1: No, já vlastně nevím, jaký muzice holduju. Já jsem se trochu asi zamrz někdy v nějakých mých emo letech, když mi bylo 13, tam měl jsem takovou malou MP3 a drátový sluchátka. Aha. Takže zrovna dneska po cestě ráno pěšky jsem poslouchal Linkiny a Blink-182, tak tam je to vlastně taky kytara, tak dá se říct asi, jestli holduju kytarový muzice.
0: Jasný. A byl jsi loni na festivalu Rock for People, když tam byly Linkin Park?
1: Bohužel nebyl. Jako vždycky jsem si to někde někam uložil a pak jsem na to zapomněl a pak jsem zjistil, kolik ty lístky stojí a zjistil jsem, že ty peníze na to prostě teďka jako dát nemůžu. Hmm. A hlavně jsem byl, mám pocit, na nějaký služebce, takže jsem tam nemohl ani jet.
0: Chápu. Double trouble, takzvaně.
1: Double trouble, prostě. Ano, prostě kdybych byl nezaměstnaný a bohatý, tak bych si samozřejmě Linkiny na rokáči nenechal ujít.
0: Tak Jirka Chábera, tedy náš zprávař, udělali jsme takovou malou sondu vlastně, abychom ho představili, abych ho já představila ve studiu Rádia Wave, protože je naším novým kolegou. Se mnou v proskleném studiu vlastně úplně poprvé na mikrofonu, takže vítej, ahoj, ráda tě vidím.
1: Ahoj, já
0: ještě
1: jsem
0: jednou.
1: Tady vlastně všude po druhé, takže no, je takže to pro mě taková velká čest. Tady takhle chodím vždycky ráno, mávám. Nebo občas nemávám.
0: Podle nálady, to je podle nálady. Někdo mává, někdo nemává, prostě jako někdo vstane pravou, někdo levou nohou, prostě podle toho se to pak odvíjí. No, abychom se dostali i k tomu, co jsme teď měli předvést v tom vysílání, v tom aktuálním vstupu, tak to jsou zprávy Wave News, které nabízíme na našem webu hned na úvodní stránce. No a tentokrát, jak jsem pochopila, míříme do Itálie, protože Italům prý rychle mizí volně dostupné pláže. Podél moře začínají vznikat rezorty s vysokými betonovými ploty dokonce a některá italská města už mají doslova jen pár metrů, kam se lidé můžou jít vykoupat, aniž by museli někoho znát anebo něco zaplatit. Tak mě zajímají nějaké podrobnosti.
1: No, tak

0: Celá Itálie má vlastně v součtu asi 8 tisíc kilometrů pláží, z toho by přibližně polovina z nich měla být právě takhle zabetonovaná. Vzniklo to úplně prapůvodně, někdy po druhé světové válce, ty pláže v Itálii nikdy nebyly úplně historicky překrásný a prodávaný, ale byly to takové místo, kam chodili spíš, řekněme, chudší lidi, nebo se tam vůbec jako nekoupalo v moři, bylo tam vyplavený hodně třeba vojenské techniky nebo nějaký prostě nevybuchlý munice a tak. Postupně se to začalo jako uklízet a majitelé těch pláží, třeba jako soukromníci nějaký, který vlastnili kousek pláže, tak za něma někdo přišel a řekl, já bych si tady chtěl postavit zmrzlinový stánek, dám vám za to pár nějakých peněz. A oni řekli OK, tak jo. A takhle vlastně z těch zmrzlinových stánků se až teda do nějakého roku třeba 2015 to jako drželo a v ten moment vlastně jako nastoupila italská mafie a začala jako místo těch zmrzlinových stánků stavět jako větší stánky, větší domky, větší, ještě větší, jako pak vlastně kolem toho oplotila, dala tam nějakýho hlídače, najednou tam byly jako velký ploty, pak ty ploty byly ještě vyšší, aby ty lidi ani z té ulice jako už neviděli na ten písek a na to moře a ani vlastně nevěděli, jak to jako má být, jak to jako může být vlastně hezký. A většina těchto z těch budov samozřejmě potom buď vzniká na těch pozemcích, kterýmu nikomu jako platí nějaký výplň, anebo to jsou dokonce třeba státní nebo městský pozemky, kde to vzniká nelegálně a ty podnikatelé pak prostě jenom znají nějakýho člověka na tom malém konkrétním městečku a vědí, že tam mají kliku.
1: Mm-hmm, takže kdo nezná správné lidi, tak se nemůže jít vykoupat.
0: V podstatě přesně tak a tak to nakonec vlastně popisuje i článek Guardianu, který popisuje příběh jednoho konkrétního starosty, je to starosta města Bacoli, jmenuje se Josi Gerald della Ragione a ten vlastně v tom boji s touhle plážovou mafií, on si na tom vystavil celou svoji politickou kampaň a začal s ní skoro před 20 lety. Ještě se vrátím, ono je to vlastně ideální místo pro organizovaný zločin a tedy vlastně jako pro tu italskou mafii, protože veškerý ty výběry, platba za zmrzlinu, ale i platba za vstup, za ručník, za půjčení, já nevím, co se všechno, teďka jsem dlouho nebyl na pláži, ale vlastně to všechno je prostě cash. A to samozřejmě láká veškerou to, jako veškerý ten organizovaný zločin. To znamená, to prostě celý podhoubí tam jako tu mafii lákalo. Della Ragione, ten starosta, o kterém jsem mluvil, tak jemu vlastně trvalo několik let, ale postupně se v tom malém městečku, kde před asi 8 lety bylo dokonce jenom 10 metrů volně přístupný pláže a těch zbylých 700 metrů měli nějaký soukromníci za jako betonovou zdí a vybírali za ně prostě výpalný nebo vstupný. A dost často to dokonce bylo tak, že prostě tam nějaký hlídač nikomu zavolal, řekl mi vás neznáme, ani kdybyste jako zaplatili, tak my vás prostě nepustíme, tak jemu se podařilo postupně teď jako legálně vlastně několik těch budov zbourat, ale bohužel prostě ho to jako stojí taky hodně takového osobního úsilí, někdo vypálil jeho rodinný řeznictví, nebo prostě když tam přišli teda už ti úředníci s tím, že to tam jdou jako zavřít, tak tam na ně čekali chlápci s motorovými pilama, je to jako vlastně mafie opravdu takového toho jako filmového stylu.
1: To jsem netušila,
0: že se prostě může stát.
1: Já taky, to jsem teda jako v skutku velmi překvapená, takže úřady už nějakým způsobem pracují teda.
0: No, dá se říct, ono to má vlastně dvě mince, hodně bojují právě třeba konkrétní starostové, nebo se to začíná zvedat jako hodně u mladých lidí, že chtějí mít vlastně na to právo se na to jako vykoupat. To moře by mělo být tak trochu po Neapolsku úplně pro všechny, ale ta druhá strana, to je třeba řekněme ta vyšší vláda, nebo ti jako vyšší politici, včetně tedy třeba těch provozovatelů, těch plážiček, tak oni zase tvrdí, že díky tomu výběru peněz a díky té kontrole, takže mají třeba kontrolu nad tím, kdo tam chodí, kdo tam nechodí, kolik je tam lidí, nebo jestli se třeba někdo jako netopí nebo topí, je to uklizenější, je to čistší, je tam jako víc, je tam prostě regulovanější ten trh a že to je vlastně dobře, že kdyby, že oni to srovnávali třeba s Francií, kde se vlastně na podobné kilometráži pláží utopilo v přepočtu dvakrát víc lidí, takže oni vlastně argumentují tou bezpečností, ale vláda teda zavedla nebo zvedla dlouhodobě ten poplatek skoro o třetinu, tentokrát vlastně ročně ten minimální poplatek vůbec za provozování jakési takovéhle pláže a vlastně vybírání peněz je 3225 euro, to je pokud se nepletu něco přes 75 tisíc korun tedy ročně, což ale samozřejmě v momentě, kdy někdo vybírá 10 euro za vstup a prodává tam spoustu dalších věcí, tak to jsou peníze, které prostě vydělá třeba za den. Takže jako problém jsou samozřejmě jenom tyhle věci, ale druhá věc a to jsem ještě nezmínil, ono kromě mafie to dost často jsou třeba právě samotný městský části, který vlastní části těch pláží, a kde zase sedí jako nějaký úředník, který si na tom chce trošku vydělat a který prostě zná někoho, kdo tam chodí, tomu dá nějaký pronájem za nějaký menší peníze. Vlastně jako je to takovej boj s větrnými mlýny a malí mladí Italové by se rádi koupali zdarma a to, co vlastně bylo vždycky pro ně jako takový, řekněme, lidský právo, tak najednou vlastně přestává být. Já jsem si vzpomněl, já jsem nedávno psal vlastně hrozně podobný článek o Jamajce, kde právě Jamajka, překrásný ostrov v Karibiku, má úplně stejný problém, že vlastně lidi ztrácejí jako přístup k těm plážím, protože tam chodí hlavně hodně americký velký korporáty, velký třeba hotely, který si vlastně privatizujou a odkupujou od státu, který byl jediným vlastníkem celého ostrova a celého toho území, tak vlastně postupně skupují to území a první, co se vždycky udělá, je vystaví se nalevo velký betonový plot, napravo velký betonový plot a tahle pláž je jenom pro naše zákazníky toho hotelu. A oni vlastně Jamajčané, jako třeba ti tradiční, kteří prostě stále by chtěli vychovávat celou tu kulturu v době toho, že tam jsou prostě třeba ty rybářské loďky a tak dál, tak oni vlastně jako mají kulturu rybářství, ale už se nedostanou k tomu moři, už nemůžou ty svoje loďky a toto rybaření na těch lodích provozovat.
1: Chápu, takže téma, které se opakuje vlastně jako napříč světem. Možná se ještě zeptám, abych to lehce odlehčila, nebylo to úplně typicky letní prázdninové téma, tak možná, abych to lehce odlehčila. Ty se chystáš někam k moři nebo ne k moři?
0: No, to je dobrý dotaz. Já vlastně nevím, jestli se chystám nebo nechystám. Já bych se hrozně rád, já jsem byl teď ve Francii, ale byl jsem tam taky na služebce, tak jsem si prodloužil služební cestu o výlet za kamarádem do Mnichova, tak to není úplně moře, ale tak přes ty Alpy to bylo super, jako na ochlazeníčko. A teď jsem zrovna o víkendu byl v Liberci na jedný kávový akci, protože já jsem hodně přes kafe, potkal jsem tam jedny moje polský kamarády a ty jsou v Gdaňsku a další, co mají pražírnu v Poznani, tak jsem dostal pozvánky do Poznaně a do Gdaňsku, tak si říkám, že bych mohl vyrazit vlakem třeba někdy do Polska.
1: Hele, Gdaňsk doporučuji velmi, byla jsem skoro přesně před rokem touto dobou, využila jsem jedno z aktuálních nových spojení, které nabízí náš státní dopravce, tak doporučuju. Je to dlouhá cesta, asi zhruba 8-9 hodinová. Když chytíš nějaké zpoždění, může se to lehce natáhnout, ale já ráda jezdím vlakem, takže to jsme zvolili loni jako dovolenou a pokud bys mířil do Gdaňsku, tak ti můžu rozhodně doporučit Muzeum Solidarnosti, které nabízí vlastně kompletní historii Polska, na severního Polska zejména, ale myslím, že celého Polska a dění kolem revoluce a přelomu na nějakou novou dobu a bylo to jedno z nejhezčích muzeí, ve kterých jsem kdy v životě byla, takže Solidarność v Gdaňsku určitě velmi doporučuju, ale o tom už si řekneme potom. Jirka Chábera se mnou ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuju za tvůj čas a měj se hezky.
0: Já tobě taky, ty se taky měj hezky. Díky a ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Domácí hudební producent, zpěvák, hudebník Bariel, taky hudebnice Anička Vaverková na společném tracku Snívám s tebou, teď taková příjemně až melancholicky znějící balada na vlnách Radia Wave v pondělním odpolední 12 hodin 8 a 40 minut k tomu. No a pokud dneska budete končit třeba dřív v práci a budete v Praze a budete třeba dokonce poblíž Dvořákova nábřeží, tak mám pro vás jeden tip, protože mezi 16. a 18. hodinou můžete zažít další z pravidelných camp tours. Je to tedy plavba za projekty Prahy zítřka a klade si otázku, jak funguje město podél řeky a co všechno vlastně musí držet pohromadě, aby mohla Vltava plnit nejen rekreační a dopravní, ale třeba i technologickou funkci. Dneska si můžete představit revitalizaci pražských břehů, mosty i nová propojení. No a můžete se podívat na to, jak se rozvíjí centrum města v porovnání třeba s Karlínem nebo Holešovicemi. Co všechno se mění v Bubnech nebo Troji? Spousta otázek, na které dostanete odpovědi dnes mezi 16. a 18. hodinou. Musíte se vypravit, a to nejpozději v 15.45, protože loď odplouvá přesně v 16.00 na Dvořákovo nábřeží, konkrétně na nástupiště číslo 6 a můžete zažít další z Camp Tours, ale musíte si samozřejmě koupit vstupenku, tak se běžte kouknout třeba na Go Out, kde se právě vstupenky prodávají, nebo na webové stránky Centra pro architekturu města Prahy Camp Tour, tak to je plavba za projekty Prahy zítřka. A není to jediný termín, pokud nebudete stíhat zrovna dnešní odpoledne, tak koukněte, mají vypsaných několik dalších termínů v rámci letošních prázdnin. Další muzika a před námi teď velká popová megastar Charlie XCX lehce pomrkává v našem playlistu Wink Wink, míří k vašim uším.

0: britský hudebník, docela bych si troufla říct i vizionář, tohle byl James Blake a jeho Death of Love na vlnách Radia Wave. Hudebník, kterého já jsem měla možnost slyšet naživo jenom jednou a bylo to tuším 2 roky zpátky v rámci festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně. Rozhodně doporučuji, James Blake naprosto přesně ví, co se děje na pódiu během celého jeho vystoupení a má to pevně v rukou a pevně pod kontrolou, ale zároveň nedostanete žádný stažený zážitek, ba právě naopak. Tak tolik James Blake, teď je na vlnách Waveu. Další muzika před námi do 13. odpolední. Stihneme domácí 5členou kytarovku Island Mint s trackem Burnout, takže energický to kousek z domácích Luhů a Hájů do 13. odpolední. No a po té 13. pak taky nějaký ten redakční obsah. Tentokrát to bude ukázka z nového dílu podcastu Hotspot.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

Tančíte? Já doufám, že jo. Tohle jsou International Teachers of Pop a Jason Williamson na společném tracku teď u nás na vlnách Rádia Wave. S nimi jsme započali další hodinku vysílání u nás na Waveu. 13 hodin, 8 minut k tomu aktuálně v tento okamžik. Pokud jste nás naladili až teď, tak vězte, že posloucháte odpolední on air u nás na Waveu s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Já pro vás dnes budu v proskleném studiu až do dnešní 15. hodiny odpolední. Co nás čeká a nemine, ale teď už po té 13. No tak samozřejmě pro vás budu mít nějaký ten další zajímavý kulturní tip, který se dotkne tohoto týdne. Společně si taky pustíme ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Hotspot, ve kterém se tentokrát věnujeme takovému tomu tvůrčímu domácímu kutilství, různým DIY projektům. To je aktuální téma našeho Hotspotu, takže pokud vás to kutilství trošku zajímá, nějaké ty ruční práce, tak se tomuto tématu věnujeme už za chvilku v novém Hotspotu. No ale teď už zase k další muzice. Rico Nasty, tahle reperka, hudebnice, si pro nás po vlastně takové rap rockové desce, kterou vydala naposled, tak se vrátila k hudebnímu žánru, který ona sama popisuje jako sugar trap. No a jak jinak potom vlastně v rámci takového hudebního žánru pojmenovat novinkový track než Cupcake, tak si pojďme všichni společně oslavit a rozhodně taky osladit život. To je to slovo, ke kterému jsem chtěla dojít. Rico Nasty, teď na vlnách Rádia Wave. RX.

0: pondělním odpoledni na Rádiu Wave. Teď společně míříme za dalším obsahem, co se týče naší redakce. No a tentokrát si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Hotspot. Na sítích se dá najít tutoriál snad na jakýkoliv DIY projekt. Pinterest, YouTube nebo TikTok se vlastně stávají takovou bezednou studnicí inspirace pro všemožné výrobky. Proč máme vlastně potřebu něco tvořit a zajímá se o ruční práce díky sociálním sítím obecně víc lidí? To poslouchejte v novém Hotspotu, jehož hostem je sociolog Petr Gibas. Celý díl už teď k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích.
1: Ta rukodělná činnost tady dlouhodobě v rámci jako moderní společnosti je součástí našich životů, běžných životů, běžných lidí. Tam jde spíš o to, co se dělá, z jakých důvodů se to dělá, v jakém kontextu, sociálním, politickým, ekonomickým, jo, proč se to dělá a za jakým účelem. A ty sítě k tomu prostě jenom přistoupily jako nějaká další kanál, kde se tohle to ukazuje a skrze ten kanál se to ale zároveň i jako rozšiřuje. Stává se to trendy víc nebo sexy činností, které se můžou lidi věnovat a můžou se i pochlubit právě. No.
2: Jaké jsou ty hlavní motivace toho, proč vlastně v současnosti lidé něco tvoří? Já očekávám, že těch skupin různých bude několik a ty motivace budou různé, ale pokud se to dá nějak kategorizovat, tak nějak základně, proč to lidé dělají?
1: Tak já myslím, že je důležité si říct, v jakém kontextu se pohybujeme, třeba i geografickým. Jo? Jestli mluvíme o nás, jako o české společnosti, nebo o světové společnosti, nebo o lidech na sítí, to je hrozně důležitý, protože samozřejmě v různých kontextech to jako nabývá různých podob a má to i různý důvody. Obecně by se dalo říct, že v západní moderní společnosti bych řekl, že ty důvody existují na takové škále od nějakých ekonomických nutností až po nějaké jako sebeuplatnění, řekněme, jo? Nějaké jako od užitku až po nějaké uspokojení. A teď samozřejmě v různých kontextech, v různý době a taky zároveň lidi v různých životních situacích, ať už třeba generačně nebo socioekonomicky, tak samozřejmě na této škále oscilují mezi tím spokojení nebo užitek. A tam někde mezi tím se pohybují. Většinou je to nějaká kombinace. Vlastně skoro nikdy to není jenom otázka buď nějakého užitku, že potřebuju něco udělat, co nemůžu nikde získat, anebo naopak, že nemám, co bych dělal, tak prostě jenom tak si tvořím.
2: Když teda si vlastně nějak vydefinujeme nějakou skupinu, nebo si spíš možná propůjčíme jednu, o které budeme mluvit, tak můžu vlastně vycházet z toho, co třeba jako na sítích můžu mít okolo sebe za lidi já. To znamená někoho, kdo generačně spíš je mladší, síťově hodně zdatný nebo zdatná a obecně vlastně asi se může pohybovat v nějaké městské společnosti. Já jak jsem si to snažila nějak sama pochopit a zajímá mě samozřejmě váš odborný názor na to, tak jsem si říkala, že vlastně pro spoustu lidí může ta ruční práce vlastně znamenat možná nějakou reakci na to, jak vlastně vypadá ta dnešní doba. Je podle vás ta práce s tím materiálem něco, co dovede tenhle čas to hodně jako neuchopitelný a složitý život zpomalit anebo třeba usadit?
1: Já myslím, že do toho vstupuje určitě spousta dalších věcí. Jednak samozřejmě ten váš vzorek bude asi dost výběrově zkreslený, budou to prostě určitým způsobem jako určitá, jak jste říkala, skupina lidí, mladší, žijí ve městech, mají zároveň i nějaký třeba socioekonomický status, mají třeba volný čas, dostatek volného času. Zároveň jsou na těch sítích, kde ty trendy na člověka jako působí. Jo. Působí na něj docela silně. Jo. Peer pressure prostě. Zároveň touha po nějakém uspokojení určitě hraje svoji roli. A ta rukodělnost, můžeme to vnímat tak, že žijeme v době, kdy spousta činností, které děláme mimo svůj volný čas, to znamená třeba v práci, nám jako nedávají úplně moc smysl. Takže jakoby hledání nějakého smyslu skrze třeba rukodělnou výrobu je celkem jako klasická věc.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: V pondělí 20. července ladíte odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Martina Foldinová stále za mikrofonem až do té 15. odpolední, než mě pak vystřídá kolegyně Eliška Soukupová. Ale to už předcházím času, který bych mohla teď aktuálně věnovat spíše do pozvánce, co se týče živého koncertu u nás ve vysílání, právě protože jsem zmínila, že je dnes pondělí, tak to znamená, že v 9 večer si u nás na vlnách Waveu můžete opět vychutnat živý koncert v rámci pořadu Stage. No a na Stage dneska budeme poslouchat koncert kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Pokud netušíte, tak Yard Act to je britská kapela, která je založena v roce 2019 v Leedsu. Ve své tvorbě propojují postpunk, indie rock, hip-hop nebo třeba elektronickou muziku. Yard Act patří mezi jedno z rozhodně nejvýraznějších jmen současné britské postpunkové scény. Jejich debutové album The Overlord z roku 2022 se dostalo na přední příčky britské hitparády. Přineslo kapele dokonce nominaci na velmi prestižní ocenění Mercury Prize. No a na něj pak navázali v roce 2024 taky další deskou Where's My Utopia. Stage si můžete naladit právě dnes v 9 hodin večer. Rozhodně neprohloupíte, pokud patříte mezi faninky, fanoušky kytarové scény.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

You one two this spry my

0: hudební producent, hudebník LSD XOXO na vlnách Rádia Wave s trackem Jador. No a pokud vy osobně milujete nějaké to tvoření, mám pro vás jeden kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, tentokrát mám pro vás tip, který se vztahuje na workshop, který se uskuteční tento týden ve středu 22. července v Brně, v brněnském prostoru Kolaps, protože pravidelně vlastně středy v Kolaps parku patří takovému odpolednímu večernímu setkání pod širým nebem, které propojují v různých podobách odpočinek, hudbu, diskuze, různé workshopy, komunitní program nebo prostě i třeba jednoduše volné trávení času v centru města. Ať už si jenom chcete posedět s kamarády, dát si něco dobrého, poslechnout si živou hudbu, zatancovat si nebo se právě zapojit do programu, tak to můžete udělat každou středu. No a tuto středu 22. července v rámci workshopu, který proběhne mezi 15. a 18. hodinou, tak můžete zažít workshop Antotypie, který představuje takovou ekologickou fotografickou techniku, která využívá přírodní rostlinné pigmenty a UV záření. Ty využívá vlastně k vytváření nejrůznějších obrazů. Tenhle formát má propojovat vizuální umění, fotografii, environmentální témata, práci s veřejným prostorem a zároveň sám vytváří místo pro setkávání, propojování komunit. Ten workshop povedou El Cantona a Veronika Karasová, začne takovým krátkým představením techniky, její stručné historie. Následně potom dostanete prostor na sběr rostlin přímo v areálu a v té praktické části workshopu potom proběhne samotné vysvětlení výroby pigmentu a následné pokládání rostlin na už předem připravenou emulzi z pigmentu. Pokud vás tento workshop, který proběhne tuto středu 22. července mezi 15. a 18. hodinou v Brně, zajímá trošku víc, tak koukněte buď to přímo na stránky Kolapsu a nebo třeba taky na artmap.cz do sekce eventy, kde se o tomto workshopu můžete dozvědět trošku víc.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.

neděláš, nic nevíš. Možná kdybys to věděl,

Я не люблю журнал, у меня есть.

0: Upřímné emoce nabízí už pravidelně ve své tvorbě domácí hudebnice Beata, kterou můžete pamatovat i z hitparády neobjevených rádia Wave Starter. Toto konkrétně byla její skladba Ticho v pondělním odpolední na Waveu. 4 minutky nás dělí od dnešní 14. odpolední. Do té doby už jenom jedna hudební zastávka. Dressed Like Boys se skladbou Lies před námi do 14. No a potom můžu prozradit také ukázka z rozhovoru s expertem na elektronickou bezpečnost Kamilem Kopeckým.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

chce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ali Smerton a nebo taky portorická hudební superstar Bad Bunny, teď na vlnách Radia Wave, hudba, se kterou jsme otevřeli další společně strávenou hodinku vysílání. 14 hodin 7 minut k tomu, v tento okamžik, tedy konkrétně vyladíte odpolední on air u nás na Radio Wave, stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. No a co nás čeká a nemine dnes po 14. hodině, krom nějakého toho rýmování, třeba taky ukázka z aktuální epizody našich Houpaček, kde si tentokrát kolegyně Míša Sladká popovídala s Kamilem Kopeckým, což je expert na elektronickou bezpečnost. No a to hlavní nosné téma bylo zejména to, jak nakládat s fotkami našich dětí. Tak důležité a velmi aktuální téma, které rozebíráme v Houpačkách, rozebereme i s aktuální ukázkou už za chviličku. Do té doby v playlistu Porsche Boy a Ven taky Daniela Lalita, tak na tu se též můžete těšit v následujících minutkách. No a teď už ale spolupráce, co se týče těch úplně nejaktuálnějších skladeb u nás v rotaci, brněnský zpěvák Jan Svatbík, a.k.a. Jan Trej, a taky hudebník Essay, tedy Filip Zadražil, kteří dali opět po čase hlavy dohromady a vydali nový single s názvem Heatwave, který míří k vašim uším.

0: bezpečné sdílení fotek neexistuje. Tak to říká expert na elektronickou bezpečnost Kamil Kopecký. Jak nakládat s fotkami našich dětí, kde je nezdílet a co by na nich rozhodně nemělo být? Na to vám odpoví aktuální Houpačky a první část rozhovoru o bezpečnosti na internetu, který tentokrát vznikl v živě, a to v rámci Zlín Film Festivalu. Před námi krátká ukázka.
1: My ročně řešíme zhruba 250 případů ohrožených dětí v různých situacích, tak velká část těch případů je postavena na tom, že dětem je třeba 13 let a zjistili, že jejich rodiče od malička krmí sociální média vlastně těmi materiály těch dětí, a najednou ty materiály objevily nejenom ty děti samotné, ale i jejich spolužáci. A teď si představme situaci, že jsme v 7. třídě, 6. třídě a najednou naši spolužáci objeví fotku, kde jsem nahatý, kde jsem u bazénu, kde se koupám. No, tyhle fotky velmi často slouží jako takové nástroje třeba ke kyberšikaně. Děti dostávají různé nepříjemné nálepky, jo, protože bohužel rodiče sdílejí třeba fotografie na nočníku, jo, což jsem nikdy nepochopil, protože z pohledu rodiče je ta fotografie roztomilá něčím. Jo. Je tam to miminko, je tam ten nočníček, nějak se prostě tváří u toho a podobně, ale z pohledu toho dítěte je to materiál, který je trapný, který prostě ubližuje, poškozuje, a nejenom v ten okamžik, kdy byl pořízen, ale i po letech. A třeba v zahraničí máme případy třeba z Německa, z Francie, kdy děti, kterým je třeba 16-17 let, tak oni třeba žalují rodiče a chtějí, aby smazali ty materiály, ten digitální otisk, který těm dětem vlastně jako vytvořili, jo? Protože ne každý rodič jako reaguje pozitivně, jo? Maminka třeba nechce jako smazat ty fotografie toho miminka, jo? Když už teď je třeba z něj teenager.
2: Nebo to vůbec bagatelizuje, že jo? To se asi nabízí.
1: Nebo to bagatelizuje, říká se, to dělají všichni, to je jako normální. Jo? Zase, ono je úplně přirozené, že sdílíme o našich dětech informace, je to přirozené, ale ideálně omezit tu identitu toho dítěte. To znamená, buď mu před obličej, jako v tom horším případě, dát nějakého smajlíka, anebo pořídit fotky, kde to dítě není rozpoznatelné, z nějakého výletu, z dálky, jo? Protože tyhle ty fotky, tam je snížené riziko, že by se mohlo něco stát. Ale v okamžiku, kdy, a to dělá velká část rodičů, máme k tomu data, zhruba 6% českých rodičů sdílí vlastně citlivé materiály dětí, obnažené velmi často. A samozřejmě 70% českých rodičů sdílí jakékoliv materiály o svých dětech, včetně těch materiálů, které jsou docela v pořádku.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
4: La vida es fría, frío el dolor, el dolor crecimiento. Y cada semilla que crece, me llover como siempre. Vendrá la lluvia, y se la atraviesa las nubes. Cuando termina, vendrá la lluvia, solo atraviesa las nubes. El sol atraviesa las nubes.

Alex Leahy se skladbou Congratulations teď v pondělním odpoledni na Waveu. Máme 2:30 odpoledne, léto je v plném proudu, prázdniny jsou v plném proudu, no a to znamená taky celou řadu eventů, které můžete navštívit. No a my budeme moc rádi, pokud se v rámci letních prázdnin rozhodnete pro návštěvu některého z eventů, který se dotýká právě naší stanice. Rozhodně máte z čeho vybírat, to je věc jistá. My se třeba teď v rámci července zapojujeme také do letní podcastové scény v pražském Trojském pivovaru, takže pokud se tam budete chtít vypravit, můžete třeba už tento týden 23. července, protože to tam proběhne živé natáčení našeho herního podcastu Quest. Pokud tedy holdujete hrám, tak víte, kam vyrazit.

0: třídílné koncertní série Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Každý z těch večerů nabídne dva koncerty, taky uvedení uměleckého díla v zahradách, staneční performance, no a zároveň také debatu naší moderátorky Terezy Havlínkové s hostkami a hosty. Termíny konání jsou letos 28. července, 11. srpna a 25. srpna. No a pokud chcete znát další podrobnosti, tak se vypravte na Facebook Rádia Wave, kde už teď můžete najít hezky vypracované, podrobné samostatné facebookové události ke každému z těchto podvečerů a večerů. Můžete se dozvědět, kdo bude na místě vystupovat, o čem bude zmíněná debata a tak dále a tak dále. Takže pokud vás naše Riviera, která se děje v areálu zámku Troja, zajímá, tak se určitě běžte podívat na Facebook.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Erika Tempest na vlnách Rádia Wave pondělí 20. července 14 hodin 42 minut k tomu a teď před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V rámci posledního Kulturistánu, který vám nabídnu ve své dnešní vysílací směně, nabízím pozvání na festival. Festival, který není velkých rozměrů, právě že naopak. Je to festival, který můžete navštívit teď o víkendu mezi 24. a 26. červencem, a to konkrétně v Rožmitále pod Třemšínem na tamním zámku. Už po šesté tam totiž probíhá Repete Fest právě v tomto termínu od 24. do 26. července. Je to tedy multižánrový festival, který představí celou paletu jmen, patří tam třeba formace Mezi Patrik Lid, hudebník Laser Viking, projekt Pokoj 25, hudebník Bariel, hudebnice Mariana, nebo má velmi oblíbená kapela Taige, kterou můžete pamatovat i ze startéru Rádia Wave z toho posledního aktuálního ročníku. Zároveň vlastně Repete Festival chce podpořit zámek v Rožmitále pod Třemšínem jako takový, protože ten prochází dlouhodobou obnovou, no a Repete ho chce podpořit, a to nejenom finančně. Jejich hlavním cílem je vlastně rozšířit povědomí o této krásné kulturní památce na okraji Brd a zároveň tak poskytnout prostor třeba i začínajícím umělcům, ale nejenom těm. Jak už jsem zmiňovala, ten line-up bude bohatý a bude tam daleko více položek. Koukněte na jejich velmi hezké webové stránky repetefest.com. Tak to je to jednoduché. Rožmitál pod Třemšínem, zámek a festival.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Kulturistán.

0: Mary J. Snow, ty naše group therapy, Disco Pants. Eliško, jaké máš kalhoty? Ukaž.
1: Já nemám dneska Disco Pants, já mám Summer Pants. Já jsem
0: Pants.
1: Já jsem se trošičku jakoby sekla v tom ročním období, protože venku je spíš jakoby autumn neboli podzim než summer.
0: Hele,
1: jak to vnímáš ty, Marťo?
0: No mě to vyhovuje, já jsem šťastná, že jo?
1: Mě to je jasný,
0: samozřejmě,
1: no.
0: Já nenávidím léto, prostě dovolím si to říct takto natvrdo, prostě nenávidím léto a po těch letošních vlnách veder ho nenávidím jakoby dvakrát tolik, no nevadí.
1: Marťo, jsi v Českém rozhlase, každý názor má zde své místo, to
0: ano,
1: je v pořádku,
0: ano.
1: I pro lidi jako seš ty, zároveň jsem tady člověk jako já, který je velký ambasador léta a který už teď začíná jakoby čichat někde v dálce podzimní depresi, takže...
0: Jemináčku, počkej, ale neblázni, teď je 20. července,
1: já
0: je
1: vím,
0: času dost, ne?
1: Ale venku je třeba 19 stupňů, Marťo, tak já nevím, podle čeho se to...
0: Já se těším ven,
1: no,
0: těším
1: moc
0: se
1: to
0: ven,
1: tam
0: hrozně
1: užij.
0: Se těším ven.
1: Moc si to prostě tam užij.
0: A u toho, když budu odcházet ze studia, tak já bych ti ráda připomněla jedno takové pravidlo, které my tady máme.
1: Prosím, pěkně.
0: A to sice, že já když teďka budu odcházet od toho Mixpultu a nechám tam svůj přihlášený účet v počítači, tak ty musíš udělat takovou tu věc, že musíš změnit tapetu, když odejdu a omylem zůstanu přihlášená, jo? Kdyby to někdo náhodou nevěděl, tak toto u nás v našem kolektivu funguje. Pokud prostě zapomenete zůstat přihlášení ve svém účtu u nás v rámci rozhlasových platform, tak to samozřejmě znamená, že pokud dorazí jiný moderátor, moderátorka, tak vám musí změnit tapetu a jo, že člověk může být občas překvapen z toho, co se tam objeví.
1: Co tam máš, Marťo?
0: No to je právě to, jo. Mě změnilo tapetu Bořek Joura.
1: Jako všem. Já už mám také skoro dekádu ale na tapetě jako Bořka Jouru.
0: Prostě to nejvtipnější, no. Co na tom je, že já tam mám nějakého pána a já nevím, kdo to je.
1: Tak to společně
0: vyskoumáme. No počkej, já ho tam...
1: Ježiš, fuj. Já vím...
0: Já mám tušení, ale nejsem si jistá.
1: Musím vzpomenout. Já myslím, že to je nějaký pán, co buď dělal nějaký čáry Mary nebo něco s pískama.
0: Jo, bylo to nějaké čáry
1: Mary. Nějaký hav, ale není to... Není to Vlastík Plamínek, nicméně je to nějaký komik z této sorty lidí. Tedy
0: no.
1: Jakoby občany zvaný komik, jo? Plně asi chtěl být spíš brán vážně. Ale někdo takový, je to
0: no.
1: Fakt děsivá teda ta teta, Marťo.
0: Počkej, no ale já to tam mám už třeba 3 měsíce, jo?
1: Já jsem to nebyla. Takhle.
0: Já vím, ty jsi to nebyla. Já vím,
1: to
0: že
1: nebyla.
0: To byl Bořek Joura prostě. Já přesně
1: asi
0: vím,
1: určitě, no.
0: Když jsem odcházela a od té doby jsem se vždycky zapomněla zeptat na to, jakoby, kdo je
1: Bořku
0: ten
1: Jouro.
0: Pán.
1: Co jsi to udělal? Kdo to
0: co
1: je za pána?
0: Udělal?
1: Jestli někdo znáte Bořka Jouru, tak se ho na to zeptejte. Je to docela děsivý. Fuj, otoč si ten monitor,
0: no,
1: já
0: dobře,
1: se
0: tak,
1: na to nebudu
0: no, dobře,
1: koukat.
0: Dobře. A tak víš, co to znamená, jo? Připomínám, víš, co to znamená? Zůstávám přihlášená, musíš to změnit, Eliško, jo?
1: Jo, pozor, ty chceš.
0: No samozřejmě,
1: no, takhle,
0: já potřebuju.
1: Aha, tak to je
0: musíš
1: to
0: začít přemýšlet, už teď honem.
1: Už teď, já mě něco napadne, Marťo, až to budeš
0: to doufám,
1: čekat, tak
0: doufám.
1: Tam něco dám.
0: Hrozně doufám, že to bude méně hrozné než tato tapeta, ale...
1: Mám ráda výzvy.
0: Máš ráda výzvy?
1: Jo.
0: No tak to je perfektní. Máš
1: je
0: tady jednu
1: tak.
0: Přímo naservírovanou, můžeš se rozhodnout. Domácí formace Choras Fakion ještě před 15. hodinou odpolední a teď už i můj odchod z proskleného studia. Eliška Soukupová až do 18. hodiny tady pro vás bude.
1: Odchází podzim a přichází léto.
0: Mm-hmm.
1: Ano.
0: A tak, jako, tak to bylo skoro pejorativní, ale jo, promiň.
1: Počkej, ne, to bylo normálně jenom popsání situace, reálné.
0: No dobře. Tak
1: ty jsi prostě ambasadorka podzimu, já jsem ambasadorka léta.
0: A já zase zítra přijdu, tak jo.
1: Já taky. Myslí, kolik?
0: V 11.
1: A já ve 3 zase.
0: No to je náhoda.
1: A ve středu taky.
0: To já už ne.
1: No tak ale neblázni. Co já tady bez tebe budu dělat ve středu?
0: Musíš to nějak zvládnout, co se dá dělat.
1: Jejda,
0: Manda. Co se dá
1: no
0: dělat?
1: Dobře, tak dneska a zítra alespoň teda.
0: Tak jo, já už
1: dobře,
0: budu, jo?
1: Já už. Kdybys byla od té lásky, tak jo.
0: Pa.
2: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na Filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

15 hodin a 8 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás teď už jenom Eliška Soukupová. Já jsem tady vystřídala moji kamarádku a kolegyni Martinu Foldinovou a budu tady s vámi až do dnešních 18 hodin v rámci odpoledního on-air vysílání. No a teď už nás čeká kombinace K-popu a hyperpopu. Dvou žánrů, které k sobě mají v poslední době čím dál tím blíže. A to tentokrát v podobě The Eight and Vernon a jejich tracku Sing a Song.

0: V novém díle Hergotu na rádiu Wave se vydáme do světa čínských duchů, démonů a politické moci. Hostem je sinolog Jakub Otčenášek z Vysoké školy ekonomické, který nám přiblíží, jak se čínské představy o démonech a nadpřirozených bytostech promítaly do uvažování o společnosti, řádu a vládnutí. Před námi je teď krátká ukázka a celou epizodu najdete samozřejmě kde jinde než na našem webu wave.cz/hergot a nebo ve svých podcastových apkách, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale teď už slibovaná krátká ukázka.
1: Dalším nějakým pojmem, se kterým pracuješ, je pojem Tianxia, jakýsi starobylý ideál světového řádu. Tak co to vlastně je a jak se k němu třeba staví i dnešní čínští myslitelé?
2: Jo, Tianxia znamená doslova pod nebesy nebo pod nebem. Tian je prostě nebe, ale může to znamenat i nebesa, ne v tom jako křesťanském smyslu, ale jakožto nějaký garant morálky a případně i místo, kde přebývají předkové nebo různá božstva. A v konfuciánském myšlení třeba ta nebesa nejsou nějak tak jako úplně personifikovaná, ale myslí se tím tedy nějaká kontinuální morální záštita a síla, se kterou pracují nebo která nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje pod nimi, čili ve světě. Čili ten svět pod nebesy je vždycky v nějakém kontaktu nebo v nějakém dialogu s těmi nebesy. Není jen tak tam položený a jen tak, jako, že by si tam tak zahníval, ale musí vždycky nějak mezi nimi probíhat nějaký dialog. To znamená, že i mezi správou toho podnebesí a nebesy musí vlastně fungovat takovéto napětí a pak se to projevuje nejznámněji v takovém tom principu mandátu nebes, který vlastně znamená, že dobrý panovník třímá mandát nebes, že ta nebesa projevují dobrou vůli vůči panovníkovi, třeba tím, že je hezké počasí nebo že je dobrá sklizeň a nejsou nějaké přírodní pohromy. A když naopak takovéhle pohromy jsou, tak to znamená, by to mohlo znamenat, že ten mandát byl ztracen a že ta vláda je špatná. To se teda netýká jenom králů a císařů, ale dost často se to objevuje i v té republikánské i lidové Číně, že prostě třeba komunistická strana se chápe jako držitel toho mandátu, protože má to i takové jako, dejme tomu, sekulární jako interpretaci, která se dá zkombinovat s modernitou. A sice, že ten mandát nebes vlastně bo ta nebesa, ta vůle nebes reprezentuje vůli lidu. Čili když někdo je prostě tyran a ten lid trápí, tak samozřejmě ten mandát ztrácí v očích lidu, tím pádem i v očích nebes. A je to všechno propojené právě na tom principu té odezvy, čili nejenom lidé a nebesa, ale i příroda a ty živly a tak dále. Všechno to nějakým způsobem takhle mezi sebou komunikuje. A snaha je tedy vytvořit z toho prostoru mezi nebesy a zemí nějaký harmonický prostor, kde vlastně všichni fungují nějak nenutně rovnostářsky, často spíš hierarchicky, ale v nějakém souladu a každý zná své místo. Není potřeba sahat k nějakým násilným třeba metodám a tak dále.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Ve čtvrtek 9. července propukl velký požár baťovské budovy číslo 34. Sledovala to celá republika. Jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dnes na hraně zániku. Jak významná ta budova vlastně byla a může její zničení ovlivnit nakládání s baťovským dědictvím ve městě? Hostem nejnovějších fasád je Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii firmy Baťa. S Alenou Harciníkovou, moderátorkou pořadu, hledají tak odpověď na složitou otázku. Kde je hranice mezi živým městem a muzeem pod širým nebem? Nalaďte si fasády už dneska odpoledne nebo vlastně večer v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: end of the day, she knew she'd be just fine. XOXO.
1: Ve vysílání Rádia Wave máme takovou tradici a tou je, že vždycky kolem 40. minuty vám dáme nějaké kulturní tipy. No a jelikož já jsem viděla v playlistu novou Madonu a jejich track Danceteria, tak jsem si říkala, že vlastně vám nechci dávat kulturní tip na cokoliv jiného, než na její nové album Confessions 2. Já si totiž myslím, že tato žena opět dokázala, že je absolutní královnou popkultury a prostě mého srdce. Pokud jste ještě tohle nejnovější album neslyšeli, tak vám ho vřele doporučuju, protože to je všechno, co pro své taneční vnitřní já můžete dnes anebo zítra udělat. Takže pusťte si to album hezky od začátku až do konce, běžte si projít, lehněte si nebo si prostě zatancujte. A teď už track, který máme nasazený v naší rotaci, Danceteria.

0: gives a fuck.
1: Tohle byl Childish Gambino ve vysílání Rádia Wave. Je 15 hodin a 51 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi budu ještě 2 hodinky až do odpoledních nebo pro někoho večerních 18 hodin. Přeju vám krásné pondělí 20. července. No a na co se třeba můžete po 16. hodině těšit, je ukázka z nejnovějšího cestovatelského podcastu Casablanca. Hostkou byla tentokrát herečka Klára Isová a vypráví v něm o trekování na Kanárských ostrovech, cestách do Indie a USA, ale například i o chození po Česku. No ale jelikož je ještě pár minut, kterých nám zbývá do 16. hodiny, tak vy se můžete těšit třeba na Magdemarka anebo na Twen.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kdyby to v každém mošpitu vypadalo jako v tomhle tracku, tak si myslím, že by do něj chtěl skákat úplně každej. Doufám, že vaše pondělí je taky mošpit, alespoň v tom nejlepším slova smyslu. Přeju vám krásné pondělí 20. července. Ladíte odpolední on air s Eliškou Soukupovou.

0: Teď si poslechneme ukázku z nového dílu cestovatelského podcastu Casablanca. Herečka Klára Isová v něm vypráví o trekování na Kanárských ostrovech, cestách do Indie a USA, ale taky o chození po Česku. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, ale nyní si můžete dát krátkou slibovanou ukázku.
1: Nádherný, nádherný. Joshua Tree miluju. Chtěla jsem se tam letos moc vrátit, úplně mi to nevyšlo časově, ale tam jsem před těma 10 lety jela několikrát, že jsem byla právě fascinovaná tou pouští. Já jsem vždycky myslela, že budu inklinovat právě k té fauně, která je taková ta bohatá, až pralesní a ta divočina, že potřebuju to zelený. A pak jsem právě před těma 10 lety navštívila poprvé Joshua Tree National Park a zjistila jsem, že ta pouště je úplně nádherná a že asi ještě ta moje trošku arabská krev, která ve mně koluje po mým tatínkovi, který pochází ze Sýrie, tak že tam je něco, co mi dělá strašně dobře. A vlastně jela jsem tam několikrát na pár víkendů a vždycky jsem stávala brzo, kdy jsem chtěla stihnout rozednění a zkoušela jsem vylézt na ty jejich nejvyšší místa tam, což se podařilo a měla jsem krásné zážitky i krásné fotky. A byla jsem tam myslím, během ledna a únoru, což jsou brzo ráno úplně jako nízký teploty. Takže jsem si pak šla, musela jsem si dokoupit rukavice a bundu, protože ty teploty tam jsou hodně nízký a kort nahoře a pak přes den se zase člověk vyslíkne do těch kraťasů a do toho tílka. Takže většinou jsem vyjížděla brzo ráno, abych stihla rozednění a pak jsem se vrátila na nějakou snídani, na nějaký ty pancakes a pak jsem se zase vrátila znovu a to už se platí jako kdyby vstupný, protože ta pokladna většinou je otevřená od 9, ale když chcete jet do parku dřív, před otevřením, tak můžete, tam nejsou jako brány, takže jako pro ty brzký účastníky je ten park taky otevřený, což je sympatický.
2: Zmínila jste Sýrii a vaše syrské kořeny. Jak moc pro vás byly důležité a formativní nějaké výlety a cesty právě do Sýrie?
1: No, tak já jsem to zažila párkrát jako dítě. Jsou samozřejmě doby, kdy si to nepamatuju, kdy jsem tam byla jako opravdu malá holčička, třeba roční a byla jsem tam pokřtěná a nějakou dobu se tam rodiče i snažili žít. A pak jsme tam jezdili jako děti, dokonce jsme jeli dvakrát nějakou dodávkou a jeli jsme právě přes Evropu, přes Turecko, takže si pamatuju, že jsem měla obrovský strach z těch serpentín, protože to tam nebyly žádný zábrany, prostě silnice vede přes hory a my jsme koukali takhle jako na ten sráz z toho auta, jako děti jsme se strašně báli a přespávali jsme vždycky někde. Mamka vím, že měla malinký vařič a vařila nám kakao s piškotama, protože to byla naše běžná snídaně. A pak bylo pro mě asi úžasný to, že jsem trošku zažila jako dítě něco jiného, než znali český děti, protože tím, že tam jsou vyšší teploty, tak přes ten den se ten život sklidní a pak to ožije až s tím večerem. A to je strašně hezký, že vlastně až do 10, do 11 tam žijou opravdu ty lidi venku, v parku, prodávala se tam kukuřice, popcorn, nebo ve velkých kádích vozili, arabsky se tomu říká sabr, ale tady u nás tomu říkáme opuncie, takže vám vždycky jenom nařízli ten kousek toho kaktusu, takhle to otevřeli, vybalili, aby vy jste se nepopíchal a jenom jste si takhle vyloupnul ten kousek toho kaktusu a my jsme vždycky dostávali drobný od dědečka, od babičky a mohli jsme si chodit kupovat bušár, což je popcorn. A děti tam žijou trošičku, nebo žili, než my, co jsem tady znala, když jsem vyrůstala ještě před revolucí, tak jako víc svobodněji, že vlastně děti jsou tam docela centrem té rodiny a když jsou děti v rodině a ty rodiny většinou bývají velký, tak vlastně všichni mají v obýváku několik sedaček, že to není jako jedna sedačka, ale většinou jsou tam 3 sedačky, takže aby všechno to příbuzenstvo se tam vešlo a to před těma sedačkama je taková hrací plocha, tam ty děti vlastně jako si hrajou a jsou součástí, nikdo je jako neříká běž někam pryč, ty děti jako se předvádějí a dělají, že zpívají a tak, takže my jsme si mohli hrát a byli jsme vlastně součástí té velké rodiny a to bylo pro mě něco, co já jsem tady neznala. Velký stoly s jídlem a velký rodiny, který vlastně žijou ve stejném městě a vždycky, když jedou okolo, tak se zastaví na to malý rychlý kafe. Takže jako není to takový, že jo, uvidíme se zase za měsíc, ne, kdykoliv jede kdokoliv jako z rodiny kolem, tak většinou zazvoní a zastaví se a to je hezký, že ty lidi žijou hodně pospolu.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Aha.

Ce ne lăm să ne dicem.

0: se nell'angolo dici oh oh.
1: Letní románky jsou esencí romantické lásky. Jsou nenadálé, intenzivní, krátké a nepredikovatelné. Tohle vysvětluje psycholog a párový terapeut Petr Kačena. V létě máme navíc více příležitostí poznat nové lidi, jsme otevřenější novým zkušenostem a často polevujeme v nárocích, které klademe na sebe i na druhé po zbytek roku. V létě jde hodně filtrů pryč, protože víme, že vztah třeba nebude nadlouho, říká. Pokud by vás tento rozhovor zajímal, tak si rozhodně nalaďte pořad Nádech, a to jeho nejnovější díl, jehož najdete v celé dílce na webu wave.cz/nádech anebo přímo na hlavní stránce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama dělá?
4: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
5: Ty takovej talent a děláš tady šatnářku.
6: Milovice, družba, znáš?
4: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
7: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Moje dnešní pozvánky budou poněkud více žánrové, ale já jsem si řekla, že díky tomu, že je léto, tak možná i vaše chutě za kulturou budou poněkud rozdílné. Tak se mrkneme, co to tady máme. Nejprve vás pozvu do Brna, do Umělecko-průmyslového muzea, kde můžete až do 24. ledna zajít na Jana Černého, na modního návrháře, na nositele titulu Grand Designer cen Czech Grand Design, který připravil do světlíku Umělecko-průmyslového muzea svou první solovou výstavu nazvanou Flow State. Teď se naopak mrkneme na koncert, který vás dneska čeká v pražském Meat Factory a tam se můžete těšit na deníkové pojetí písničkářství. Rizí DIY přístup ve studiu i mimo něj a stejná živá kapela. To všechno pojí Lenku

0: Zbořilovou, tedy Pivoňku, a Zdeňka Lichnovského, tedy muzikanta, který se říká Lichnovský. Pivoňka a Lichnovský vám zahrají dneska v pražském Meat Factory ve 20 hodin. A pokud nemáte náladu ani na výstavu, ani na koncert, tak vás mohu pozvat na komentovanou prohlídku, která začíná dnes v 19 hodin v pražské galerii Pragovka. Jedná se o představení Zinu k výstavě Killing the Flowers One Delay Spring. Na jaké otázky se máme ptát, když je takové vedro, když jsou záplavy, a koho se vlastně ptát a kdo by mohl nejlépe odpovědět a kdo se ptát naopak nemůže. K výstavě Killing the Flowers One Delay Spring si Barbora Lungová, Martin Nitra a Iva Davidová připravili nejen komentovanou prohlídku, ale po ní také představení Zinu k výstavě, která pojednává o biofilní architektuře. Takže celá tato akce, tedy komentovaná prohlídka a následná výstava, začíná ještě jednou v pražské Pragovka Gallery dnes v 18 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už novinka Show Me the Body, Do What's Right.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Vynesená témata zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujícím se digitálnímu marketingu, český rapový beef roku, zasloužené počiny producenta Dylana Bradyho, významné jaro pro slacker rock anebo AI skandál, který zarezonoval i v Česku. Tenhle hudební žebříček, bohatý na tipy, co teď poslouchat, nám pomáhalo sestavit celkem 15 lidí a my si ho společně rozebereme krátce po 17. hodině. Teď je ale 16 hodin a 48 minut, to znamená, máme ještě trošku času. A v tom čase, ten bych řekla, využijeme více než dobře, čeká nás za malou chvíli třeba Boy Harsher anebo Save the Liza.
1: Festival Beseda, Horse Lord z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Za zvuku Vojtika a jeho tracku Number One vám mávám takhle naposledy už v 17. hodině, nebo takhle poprvé v 17. hodině v dnešním vysílání, ale poslední hodina, kterou tady společně dnes odpoledne 20. července otevíráme. No a teď už pode mnou skvělá Sofia Stell a skladba Molly in the Club.

0: Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici hudby nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Je čas bilancovat. Vymezená témata zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujícím se digitálnímu marketingu, český rapový beef roku, záslužné počiny producenta Dylana Bradyho, významné jaro pro Slacker Rock nebo AI skandál, který zarezonoval i v Česku. Hudební žebříček bohatý na tipy, co teď poslouchat, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí a najdete ho už teď na našem webu wave.cz. Teď už nás ale čeká krátká ukázka s povídáním hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu, zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem, mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave.
4: Radio Wave.
5: Prostor české scéně. It's a pretty hometown.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
2: A dneska večer si ve stage poslechneme koncert kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Yard Act je britská kapela založená v roce 2019 v Leedsu. Ve své tvorbě propojuje post-punk, indie rock, hip-hop i elektronickou hudbu a jsou známí svým charakteristickým vokálním projevem frontmana Jamese Smithe. Tyhle ty kvality dělají z kapely Yard Act jedno z nejvýraznějších jmen současné britské post-punkové scény. No a vy si můžete dát záznam jejich živáku z BBC Radio 6 Music Festivalu prostřednictvím pořadu Stage Rádia Wave už dneska ve 21 hodin. A teď zpátky k nám do Česka, tohle je Anky a jeho track Gossip Girl.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krásné pondělní odpoledne, já vám přeju co nejkrásnější odpoledne, ať už ho strávíte jakkoliv, ale kdybyste se náhodou rozhodli, že máte chuť ponořit se trošku do svého nitra a nejen do svého nitra, ale do nitra hlavní postavy z divadelní hry, která bývala, jedná se o dramatizaci románu Do tmy, Anny Bolavé, jedná se o představení, které můžete vidět v divadle Vila Štvanice v Praze, začíná ve 28. ve 20 hodin a v hlavní roli a tedy i v jediné roli se objeví Tereza Hofová, která za monodrama Skuga Baldur v roce 2017 získala například cenu divadelních novin. Já jsem viděla jak představení Skuga Baldur, tak jsem tedy zatím pouze četla román Do tmy Anny Bolavé a musím říct, že obě ty věci jsou opravdu strhujícím zážitkem a věřím, že v podání Terezy Hofové to bude vážně intenzivní a jedinečný zážitek. Takže pokud jste tuhle knihu nečetli, anebo pokud jste ji četli a právě proto vás divadelní představení stvárněné Terezou Hofovou zajímá, tak vás pozvu už dneska ve 20 hodin do pražského prostoru divadla Vila Štvanice.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Zpěvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Požár baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července, sledovala celá republika. Jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dnes na hraně zániku. Jak významná ta budova vlastně byla a může její zničení ovlivnit nakládání s baťovským dědictvím ve městě? Hostem nejnovějších fasád je Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historie firmy Baťa. S Alenkou Harciníkovou si bude povídat už za malou chvíli v 18 hodin v pořadu Fasády na rádiu Wave. No a tohle už je konec dnešního odpoledního on-air vysílání s Eliškou Soukupovou. Já vám přeju krásný zbytek pondělka, mějte se nádherně a společně se uslyšíme zase zítra v 15 hodin. Ciao!

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena a tohle jsou fasády. Požár baťovské budovy číslo 34 ve Zlíně, který propukl ve čtvrtek 9. července, sledovala celá republika. O své zboží přišlo několik firem, budova se z velké části zřítila a jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dnes na hraně zániku. Jak významná vlastně budova číslo 34 byla? Může její zničení nějak ovlivnit nakládání s baťovským dědictvím ve městě? A ještě možná filozofičtější otázka, jak dlouho může město zůstávat věrné své minulosti, aniž by přestalo být živým městem? O tom se dnes budu bavit s Vítem Markem, iniciátorem projektu Ať žije Baťov, rodákem, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii firmy Baťa. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak Vítku, jak jsi jako někdo, kdo se dlouhodobě věnuje tomu baťovskému odkazu, sledoval ten čtvrteční požár? Pamatuješ si třeba, co jsi dělal, nebo co byly nějaké tvoje první myšlenky?
3: Tak když jsem se ráno dozvěděl, že hoří v vlastně areálu bývalé baťovské továrny, tak jsem se teda díval, kterou budovu to zasáhlo, a myslím si, že nikoho z nás nenapadlo, že ten požár se potom tak jako rozroste a že by to bylo pro tu budovu fatální.
2: A kterou budovu to vlastně zasáhlo?
3: Zasáhlo to tady budovu číslo 34, jinak je to byla vystavena jako centrální sklad obuvy, který byl vlastně takovým srdcem toho průmyslového areálu. Zatímco všichni myslím si, že známe 21, Zlínský mrakodrap, Baťův mrakodrap, která byla tou administračkou, tak tady ten centrální sklad byl tím srdcem, zatímco ta 21 byla tím mozkem.
2: V tom mrakodrapu je taková ta asi nejznámější pojízdná kancelář, která je ve výtahu, že jo? Tak v čem třeba byla významná ta budova číslo 34?
3: Tak tam ta technologie zase byla o něčem jiném. Tam nebyla administrativa, tak tam šlo o nějaké efektivní vlastně tu moderní technologii skladování. A tehdy ten sklad navržený v roce 47 architektem Vladimírem Kubečkou, tak byl jakýsi první pokus československý o nějaké moderní technologii skladování s tu promyšlenou vnitřní dopravou.
2: Vlastně většina těch staveb v tom Baťově areálu nebo ta baťovská architektura se považuje za meziválečnou. Ty si teď zmiňoval, že ten projekt začal už v roce 1947, ale vlastně dostavěný byl až po druhý světový válce. Tak neliší se ta budova nějak? Dá se pořád považovat za tu typickou baťovskou architekturu?
3: Tak tam bohužel velká část prostě té původní meziválečné továrny, kterou prostě ještě se začínala budovat za Tomáše Bati, padla během toho bombardování, by byla silně poškozena v tom roce 1944. Takže po válce, když se byl ten pokus o to, co nejrychleji nahradit, vystavit znovu, tak se to chopili opět ti baťovští architekti. Opět tam byla jasná kontinuita. Samozřejmě rodina Baťů už byla za oceánem, ale je tam jasná kontinuita, ať už tou architekturou, která pořád dodržuje ty principy baťovské tovární architektury, tak i těmi autory, protože u toho počátku nebo vůbec u toho vymýšlení toho objemu té budovy, tak byl samozřejmě Vladimír Karfík, autor právě zmíněného mrakodrapu. Byl u toho František Lidé Kahura, který vůbec vymyslel celý ten zastavovací plán té továrny už ve 20. letech. A i architekt Kubečka, který potom dostal za úkol ten samotný sklad navrhnout, tak byl vlastně baťovský architekt ze 30. let, žák Pavla Janáka z UMPRUM. A takže tam ta kontinuita jasná byla a určitě se jedná bezesporu o baťovskou architekturu.
2: Ona v sobě, ta samotná budova, měla i dost na tu dobu moderních technologií. Dokonce jsem slyšela, že pod budovou mělo být i nádraží. V tom tehdejším Československu šlo asi o docela unikátní řešení, ne?
3: No, ty ambice byly opravdu velké. Ty vlaky měly přímo jako zajíždět přímo pod tu budovu nebo dovnitř té budovy. Měla se tam právě nakládat potom to zboží rozesílat dál snad po celém světě. Zároveň tam byla ambice, aby na té velké střeše, protože ten objekt byl vlastně mnohonásobně větší než zbylé tovární objekty na ten objem a i na tu zastavenou plochu, tak tam měl vzniknout heliport, který vlastně měl spojit to Zlín samotný s letištěm v Holešově, takže tam ty ambice byly opravdu velké, ale bohužel už těch na přelomu 40. a 50. let ta situace byla o něco jiná.
2: Na té stavbě jsou i detaily, které ukazují, že nešlo jen o nějaký utilitární sklad, ono jo. Dá se říct, je krásná, ačkoliv Karolína Vránková mi už v předávacím díle říkala, že pojem krásný je v tomhle složitý, ale já se ho pořád budu držet. Tak které máš třeba nejradši ty detaily na té budově?
3: Ta budova byla vlastně výjimečná tím objemem, byla výjimečná tím, že byla hodně podobná jako ty ostatní baťovské budovy, nebo ty budovy Baťova areálu, ale byla samozřejmě v něčem jiná. Byl tam nějaký prostě jiný rytmus té fasády, měla krásné vnější schodiště, měla krásný, zase do toho slova, měla takovou kolejnici na právě umývání té fasády, která tak krásně obepínala to nejvyšší patro. Podobná technologie byla použita i na zlínském mrakodrapu. A bylo tam spoustu takových jako detailů i na té fasádě, kterými ta budova byla výjimečná a využívali toho například filmaři v posledních letech, když chtěli natočit něco ze Zlína, nějaké jako autentické záběry, nějakou tu jako průmyslovou architekturu, tak překvapivě vlastně šahali po tady té budově, která teda vznikla po válce, ale měla v sobě tu syrovost průmyslovou a, jak jsem říkal, byla to baťovská architektura, navazovalo to na to meziválečné období.
2: Co teď vlastně s tím, v jakým je ta budova teďka stavu?
3: Myslím, že ještě důležité říct, že ona se sice navrhla v roce 47, ale ta stavila se vlastně na třetiny. A první fáze byla dokončena v roce 49, potom později vlastně dlouho nic, druhá fáze až v roce 58 a v plném provozu všechny ty, celá ta stavba se vlastně dostavila až v roce, nebo byla uvedena do provozu v roce 1966. A teď bohužel, když zachvátil požár tuto budovu, tak se ta nejnovější část zřítila celá, ta vystavená v 50. letech se zřítila do poloviny a ta, co byla vystavena jako první, ta nejblíž vlastně centru, tak ta ještě jakž takž stojí, ale troufám si říct, že ta, i co zatím víme od statiků a co se říká v médiích, tak ani ta vlastně nepřečká a nepůjde už zachránit.
2: Kdyby jí bylo možné zachránit, dávalo by to podle tebe smysl?
3: Myslím si, že určitě, pokud by to vlastně nebylo pro nikoho nebezpečné, pokud by statik řekl, tady ta fasáda je směrem právě do centra, která možná byla i jedna z nejfotografovanějších fasád továrních v rámci toho areálu, protože byla i součástí takového pohledu od takzvaného Baťova institutu, který byl nedávno rekonstruován, tak pokud by byla, vlastně pokud by to umožňovala statika, tak by bylo vhodné ji zachránit, ale bohužel asi to teda nedopadne.
2: No když by nešla zachránit, tak přemýšlím nad tím, jestli je v tenhle moment třeba vhodné udělat nějakou kopii té budovy, vlastně pokračovat v tom stylu toho areálu, anebo se třeba posunout někam dál, postavit tam něco jiného, nebo obecně prostě přemýšlím nad tím, co se v takovýhle moment dělá, kdy teda teď nám tam vznikne pravděpodobně nějaká díra a my s ní budeme muset něco udělat. Tak co je podle tebe jako nejvhodnější řešení?
3: Osobně si myslím, že ta budova měla takové kvality a na to, do toho areálu takovým způsobem zapadala, že i později ty budovy okolo se vlastně nějakým způsobem přizpůsobovaly, že minimálně ta zastavěná plocha i ten objem by se měl opět respektovat. A čím blíž a čím podobnější ta budova nová bude té budově dosavadní, tak tím lépe. Myslím, že ten recept na tu baťovskou zlínskou architekturu je dávno jako známý, je funkční, je krásný a kdyby ta budova opět měla nějaký ten, tu fasádu, která by přiznávala ten, byla minimálně členěná po těch 6 metrech, střídal se tam není ten beton s cihlami a bylo by to prostě něco, co by navazovalo na to okolí, tak myslím si, že potom budoucí architekt, který by se tím vším řídil, tak nemá možnost šlápnout vedle.
2: A měla by podle tebe pořád ta budova nebo i pro tebe tu stejnou hodnotu, nebo by to byla už jenom kulisa nebo náhrada, nebo jak bys to vlastně potom vnímal?
3: Tak tam by záleží, jak moc by se to potom podobalo té původní architektuře, ale i v historii můžeme vidět objekty, které vznikly z popela nebo vznikly jako repliky už dříve zaniklého, a myslím si, že to není vždy na škodu a je to právě naopak, ta budova jako nestrácí ty kvality, a jestli chceme právě ten areál nějak obnovit, jestli chceme tam vystavit jako něco nového, tak proč nejít po tom osvědčeném a neudělat něco právě podobného, a čím právě podobnější, tím si myslím, že lepší.
2: Já u toho teda pořád myslím na Národní divadlo, samozřejmě, s kterým to rozhodně asi není úplně srovnatelné, a pak ještě na Notre Dame, kde teda byl ten požár v roce 2019, a ta budova se opravuje doteď, což je taky nutno říct, že vlastně pořád i 7 let po tom požáru tam dochází k té obnově všech těch prvků, a vlastně i 7 let po tom požáru stále není úplně zřejmá příčina toho, jak k tomu požáru došlo. Tak to je jenom takový obraz i toho, jak tohle třeba může dlouho trvat. Mimochodem, ten majitel, co měl tu budovu, tak měl na tom místě připravenou 2miliardovou rekonstrukci, a ta měla už začít příští rok. Tak co přesně se vlastně s tou budovou plánovalo?
3: Tak tam byla ambice, a to je dlouhodobá ambice, ten baťovský areál, dříve průmyslový, otevírat městu. Prostě tam udělat byty, nějaké další služby, aby to více mě prorostlo s tím zbytkem města, a nebyl to nějaký izolovaný průmyslový areál, který to byl prostě celé 20. století. A ta ambice teda byla taková, že by tam vznikly nějaké krátkometrážní byty, nějaké studentské bydlení po obvodu, a někde snad vevnitř nějaké haly, jakoby sportovní nebo tělocvičny. Upřímně mi to přišlo takové jako zvláštní, něčem jako nedotažené, ty vizualizace, co jsem nedávno viděl. A protože si musíme uvědomit, že ta budova byla projektována jako sklad, když jste stáli uprostřed, a to jsme vlastně nezmínili, i ty jako obrovské rozměry, protože měla, zatímco ostatní budovy měly prostě 80x20 metrů ten půdorys a byly třeba 5 pater vysoké, tak tahle byla uprostřed toho areálu, měla téměř 80x80 metrů, měla 10 až 12 etáží, byla vysoká. Takže když jste stáli uprostřed té dispozice, tak jste měli k nejbližšímu oknu 40 metrů. A to si fakt jako netroufám jako odhadovat, jakým způsobem by v tomhle objektu chtěl ten developer nebo majitel zkrátka vybudovat nějaký jako živý prostor, živé bydlení, aniž by jako výrazně zasáhl do té budovy a do těch dispozic, aby tam třeba probourala nějaká atria. A to zatím na těch vizualizacích, které byly dostupné, vlastně jsem neviděl. Byly tam ty ambice těch bytů a nějakého jako otevřeného přízemí, ale jako dalších desítky tisíc metrů čtverečních, jakým způsobem byly využity nějaké jako podrobnější plány, jsem neviděl. Teď si troufám říct, že bude mít majitel jako volnější ruku a v tom stejném objemu může teda postavit něco funkčnějšího, ale čím zase se bude víc držet té původní podoby, tak tím si myslím, že to bude pro všechny lepší.
2: Tady k tomu dodám, že Marcel Schmidt, což je ředitel marketingu a komunikace Cream Group, což je tady ta firma, která měla rekonstrukci na starosti, řekl, že teď po požáru neví přesně, co s plánovanou rekonstrukcí bude, že teď řeší hlavně to základní fungování firmy a k obnově se vrátí později. Je tady ale zajímavé, že i vlastně rok před tou plánovanou rekonstrukcí nebylo jako úplně všem zřejmé, co vlastně se tam plánuje s celou tou budovou. Přitom bych řekla, že ten areál je vlastně docela pod drobnohledem spousty obyvatel Zlína, že na něm vlastně záleží spoustě lidem, protože vlastně i ta samá firma měla stavět i vedle polyfunkční komplex nazvaný Fabrika, a ten měl stát teda v proluce mezi právě budovami Baťova institutu a právě tímhle objektem 34. A ten měl vzniknout místo budov 24, 25 a 26, které byly zbořeny, protože údajně teda byly v havarijním stavu. Tak za prvý teda jsem slyšela, že se vůči tomu dost lidí ze Zlína bouřilo, nebo že se jim to nelíbilo, tak mě zajímá tvůj názor na fabriku.
3: Tak tehdy už k té demolici došlo někdy kolem roku 2011-2012, teď si přesně nevzpomínám, ale už je to nějaká doba. Došlo k ní z toho důvodu, že teda údajně ty budovy měly špatnou statiku a objektivně myslím, že je důležité říct, že nebyly úplně ideálně udržované do té doby. Stejný princip podobných budov stojí na jiných místech v areálu, stejné budovy tady tohoto továrního typu stojí v Otrokovicích, jak firma Baťa ze stejných vlastně stejnou architekturu používala jak pro ty tovární budovy, tak třeba i pro nějaké veřejné domy, tak třeba v Otrokovický obchodní dům je podobný tomu, co tam stálo na těch místech před tím zbořením. A já k tomu mám i taky osobní vztah, protože v těch budovách, které se zbořily, právě pracovala moje prababička a tu taky vlastně zamrzelo, že se takhle bourají. Obzvlášť tady ta architektura je výjimečná a praktická v tom, že je jako jednoduše adaptovatelná. Jak jsem říkal, už obchodní dům Baťa stavil stejnou technologií, stejnou jako ty továrny. Tady byly krásné tři budovy dříve továren, které šly jednoduše nějakým způsobem adaptovat na nějaké nákupní centrum nebo prostě obchodní centrum. A mělo by to právě ten nádech, nebo by to prostě mělo tu atmosféru, aspoň tu původní. Ještě ty budovy byly opravdu ze 30. let. Bylo to předválečné a to, co přežilo i to bombardování. A je strašná škoda, že to teda, že se to neudrželo, že byly teda zdemolovány. A je škoda, že se teda zdemolovali, že se tam něco mělo vzniknout, ale 15 let je tam parkoviště a pořád se jenom odkládá začátek realizace nebo začátek té stavby, která měla být provázaná s rekonstrukcí té vyhořelé budovy. A pořád se to jaksi neděje a je to strašná škoda. Je to parcela uprostřed města, která se teď vlastně zdvojnásobí a je prostě mrtvá.
2: No nad tím právě přemýšlím, aby tam teďka nebylo dvojité parkoviště a více místa pro více aut jenom.
3: Jako myslím si, že na sociálních sítích tohle zaznívá, že jestli to bude podobným tempem, tak nás čeká jenom rozšíření parkoviště a dalších 20 let budou mít vlastně Zlíněné, kde parkovat, ale aby tam měli vůbec za čím jezdit.
2: No a ta budova té fabriky tam měla držet toho ducha té baťovské architektury, nebo už se to někam posouvalo, vypadala nějak jinak?
3: Tak už, když se vlastně majitel nějak se už adaptoval tu budovu pro své potřeby a nejvyšším potřeby měl, myslím, své nějaké ředitelství, tak už jako narušil nějak rytmus té fasády, rytmus těch oken. A co se týká i těch vizualizací, i tam se probourávaly okna na místech, kde dříve nebyly. Bylo to vlastně docela jako narušené. Ta původní podoba prostě byla znatelně jako narušená oproti tomu, co třeba ten architekt Kubečka v těch 40. letech navrhl. Asi je tam ten argument, aby tam prostě mohl být život, aby to bylo víc prosvětlené, ale tím vám z té budovy zůstává vlastně jenom ten skelet a už vlastně nemá smysl si hrát na to, že to je nějaká jako citlivá rekonstrukce, je to prostě nějaká adaptace docela razantní.
2: Tahle ztráta jedné budovy a i ta plánovaná rekonstrukce a výstavba podle mě ale otevírá i mnohem větší otázku a to je, jak vlastně žít s tím Baťovým odkazem, kde je podle tebe ta hranice mezi živým městem, které se nějak vyvíjí podle potřeb současných obyvatel a nějakou ztrátou identity. Může to spolu nějak souznít nebo vždycky si musíme vybrat jedno nebo druhé?
3: Já myslím, že pokud chceme, že ten Zlín má tu výhodu, že tam Baťa oslovoval prostě na té první polovině 20. století ty nejlepší architekty. A ti nastavili tradici, která si myslím, že je adaptovatelná dodnes, která je funkční, která nějakým způsobem může stále sloužit obyvatelům i v rámci toho, že prostě ty továrny a je to prostě příklad i toho, co už se podařilo rekonstruovat, protože ten Baťův institut, dříve mnou zmíněný, tak tam to byly klasické tovární budovy, které se vlastně před už to taky bude asi 15 let, rekonstruovali pro potřeby Krajské galerie, Muzea Jihovýchodní Moravy, Krajské knihovny. A takže ty budovy a ta architektura je docela jako jednoduše adaptovatelná na současné potřeby. A myslím si, že je známý ten recept na baťovskou architekturu, na který lze navazovat. A myslím si, že je zbytečné tam přinášet něco nového.
2: Co pro tebe vlastně konkrétně ten Baťův odkaz znamená? Nebo mě vlastně zajímá, nebo přemýšlím nad tím, co to vlastně všechno je, jestli je to jenom ta architektura, ty cihly, které si představíme, nebo jestli je to i urbanismus, nebo jestli je to i způsob života, protože já třeba vím, že Baťa hodně uvažoval i o stavbě těch domků nebo o tom urbanismu tak, aby vlastně ovlivňovali to, jak se ti lidé v tom městě chovají, jak žijou, možná mě opravíš, ale jako tu informaci, kterou já mám, takže stavil menší domky, aby lidi měli tendenci být víc venku a pohybovat se jako v přírodě nebo chodili do práce. Tak co podle tebe všechno ten Baťův odkaz znamená?
3: To jsou už takové, trochu si říct, povídačky, které se nějak jako časem si někdo jako vykládal.
2: Pozor, píše Mariusz Cigel, polský novinář, tak mám odkaz aspoň.
3: Tak doporučuji potom knihu Baťa v kostce, která byla reakcí vlastně na Gotland, jestli je to z Gotlandu. Mm-hmm. A od historika Zdeňka Pokludy, který se snaží trošku uvést některé věci na pravou míru, ale ten Gotland je skvělý, jakoby vždycky ty další příběhy z něj. Co se týká teďka vlastně důležité říct, že už z toho baťovského, z nějakého toho jako vědomí nebo z něčeho takového jako nedotknutelného, tak nám toho spoustu jako nezbylo. Zbyla nám právě ta architektura. Zbyly nám ty domky, zbyla nám část té továrny, která nám teda teďka takhle pomaličku po kouscích zmizí a nahrazuje se, jestli tak už teda jenom těmi podobnými objemy. A co si myslím, že je důležité právě zmínit, je ta identita. Průmyslová města obecně mají problém s nějakou svou identitou, tím, že se tam v jeden moment nastěhuje spoustu lidí z jiných koutů republiky a tomu město nezbývá nic jiného, než si vytvořit, buď se nějak napojit na tu původní silnou identitu, nebo vytvořit vlastně novou identitu, kde Zlín je krásný příkladem toho, že se mu podařilo vytvořit novou identitu. To město je právě výjimečné tou architekturou, něčím, co je vlastně známé nejen v rámci republiky, něčím, co je známé jako po celém světě. Takže když minimálně teda v republice řeknete, že jste ze Zlína, tak si každý vybaví něco typického pro Zlín, ať už teda jsou to teda ty boty, nebo je to ta architektura. A to mi přijde strašně zásadní pro nějaké to ukotvení sám sebe v tom prostoru, v tom, že jsem prostě ze Zlína, že mám vazbu na to místo a vím, na co můžu být hrdý. A přijde mi důležité toto nějakým způsobem udržovat, protože čím jako víc se zajímám o to své okolí, čím víc se vlastně mám nějakou spojitost s tím městem, vím, že je něčím výjimečné, tím větší zájem mám o to, aby i v budoucnu bylo dobré. A mám zájem o to, aby ten veřejný prostor, to, kde se pohybuju, prostě nějakým způsobem zkvétalo. Zajímám se o to. A proto mi přijde škoda, že se na to jakoby zapomíná, že ta architektura a ty nějaké ty principy, ty tradice, které si myslím, že jsou jednoduše adaptovatelné na současnost, tak v tom Zlíně jsou a jsou tady prostě ambice je nějakým způsobem potlačit, vytlačit, nahradit, však to ničemu nevadí, ale postupně možná se dostáváme tam, že zaniká ta identita nebo zaniká ta vazba na to místo. Už nám nepřipadá, prostě se drolí to, co bychom je prostě považovali za nějakým způsobem výjimečné.
2: My jsme to tu párkrát zmínili, ale teď tomu dáme větší prostor. Ty máš projekt Ať žije Baťov, který se teda věnuje hlavně sousedním Otrokovicím nebo už můžeme říkat i Baťovu, což je jedna z tvých prací. A tady bych ještě ráda zmínila, že jako ty jsi poměrně mladý člověk, jako my jsme stejně starý, ale vlastně to, co děláš, zajímat se takhle hodně o nějaký místo, vlastně bych se nebála označit tě patriotem i to, co vlastně všechno ten projekt už teď jako dotáhl, tak to je vlastně hodně velký. Tak ta tvoje největší motivace je udržet tu myšlenku vlastně toho města nebo toho místa, o který jsi teďka mluvil, nebo co je vlastně ta největší motivace tvoje v tom?
3: Tak ten můj projekt Adže Baťo vlastně navazuje nebo souvisí bytostně s firmou Baťa se Zlínem, protože kousek od Zlína byla vesnice Otrokovice, která byla, dá se říct, nevýznamná, bylo tam asi 2000 obyvatel a pak přišel Baťa ve 30. letech nebo třeba 20. 30. let a vybudoval tam průmyslové město. A tím proměnil tvář té obce a navždy jako určil jako jinou trajektorii těm osudům místním a zase se tam nastěhovalo spoustu lidí, zase tam identita toho místa, k ní se vlastně nemohli stahovat, protože tam skoro žádná nebyla a vlastně v současnosti tam není ani ta identita toho průmyslového města. A jde to taky vidět v tom, že obyvatelé Otrokovic, si troufám říct, že nemají vztah k tomu místu. A zase si myslím, že pohybujeme kolem toho pojmu identita, který když je, tak je důležité o něj pečovat a když vlastně není, tak je jako fajn ho zkusit vybudovat. A v těch Otrokovicích to potom končilo tak, že stavby od právě Vladimíra Karfíka, autora Zlínského mrakodrapu, prostě významných architektů, tak tam v Otrokovicích byly zanedbávané, nikdo vlastně k ním nemá ten vztah, neví, že to je nějakým způsobem výjimečná architektura. Nedávno se rekonstruovalo Karfíkovo koupaliště, brouzdaliště se prostě rozbilo zbíječkama. Skluzavka, poslední taková hezká funkcionalistická skluzavka Vladimíra Karfíka, tak málem taky byla zničena, pokud vlastně bychom se neangažovali a nějak nesnažili se ji zachránit. A myslím si, že je důležité právě ukazovat tu výjimečnost toho místa. Nemyslím nějak jako, že by bylo nějak lepší než ty ostatní, ale jenom těm obyvatelům, aby měli zájem o něj pečovat, aby měli zájem o to, aby bylo prostě z 10 let lepší než je teď a zajímat se prostě o ten rozvoj místa.
2: My už jsme zmínili přejmenování nebo spíš přidání možnosti jména Otrokovic na Baťov nebo taky nějakou záchranu skluzavky. Jaké jsou ještě další úspěchy, které tě v projektu potkaly a co ještě bys měl za lubem s tím projektem dál?
3: Tak tam jeden z takových mých jako hlavních důvodů, proč jsem do toho projektu šel, tak bylo právě to přejmenování té části, kterou Tomáš Baťa začal stavět zpět na Baťov, protože to bylo i místo, teda, kde Tomáš Baťa bohužel tragicky zahynul a už v těch 30. letech se prostě přejmenoval na Baťov, dokonce i celé Otrokovice se jmenovaly jednu dobu Baťov. Pak se to vlastně vymazalo a jak se město nehlásilo těch ani po roce 90 k té baťovské historii, tak ten název vlastně Baťov nebyl oficiální, i když tomu tak všichni říkali. A přišlo mi to zase důležité pro tu identitu, aby jsme zase na ten Baťov byli nějakým způsobem hrdí a tak se povedlo, že ten název je opět oficiální. A co se týká právě Baťova, tak tam v rámci toho projektu jsem například realizoval společně už s městem a s jeho příspěvkovými organizacemi turistickým informačním centrem naučnou stezku po Baťově, takže teď, když navštívíte Baťov u Zlína nebo Otrokovický Baťov, tak už vás tam tou historii toho místa provede naučná stezka, která je takhle přímo v terénu a myslím si, že spoustu i místních obyvatel se dozví vůbec, na jakém místě žijí. A už jako za těch 5 let, co to dělám, tak si doufám říct, že se mi daří budovat nějakou komunitu, která se o ten prostor kolem sebe zajímá. A to je přesně to, co mě těší a to je to, co nám potom pomáhá například zachovávat tu původní architekturu, ty původní památky a ukazovat, že ty stavby, které vznikly z per těch nejlepších architektů v těch 30. letech, si zaslouží prostě ochranu a rekonstrukci.
2: A ty projekty, které plánuješ, nebo co tě třeba ještě tíží, co bys ještě chtěl změnit?
3: A nejvíc, co se týká právě Baťova, Baťova Otrokovic, v Otrokovicích, tak je společenský dům. to bylo přirozené centrum celého toho místa. Krásná stavba na půdorysu vlastně písmene Y od architekta Vladimíra Karfíka, která bohužel už prostě 30 let chátrá a jako není zatím nějaká vidina toho, že by se jí chopil nějaký investor, ani město, které by tu budovu prostě zrekonstruovalo, aby zase sloužila obyvatelům města a dřív tam bylo třeba kino, krásná terasa s kavárnou a teď je to takový jako opuštěný barák uprostřed čtvrti a je to strašná škoda.
2: My se tady pořád vlastně točíme kolem toho odkazu Baťova. To je vlastně asi ta největší otázka tady. Mě u toho napadá taková trošku provokativní otázka, protože Baťa je vlastně, nebo byl považovaný za velkého inovátora a já teď přemýšlím, jestli to, co se děje ve Zlíně, Otrokovicích, jestli to, o čem se bavíme, není spíš takový konzervování toho všeho, jestli vlastně největší držení té myšlenky by nebylo prostě posunout se úplně dál a začít stavět něco úplně nového.
3: Já myslím, že tohle jako provokativní takové lípnutí se objevuje neustále a myslím si, že je jako relevantní, ale když se zase prostě podíváme na to, tak se prostě i tomu Baťovi připisují některé věci, jakože kdyby Baťa žil dávno, by už něco zboural, kdyby Baťa žil tak, nebo teď už asi by jako nežil přirozeně, ale kdyby Baťa prostě mohl, tak i ty baťovské domky jsou dávno pryč, to se stavilo na 30 let. Já jsem teda zatím nenašel, že by to opravdu Baťa někde řekl, troufám si říct, kdyby chtěl něco stavit na 30 let, tak to postaví z nějakých pomalu z nějakého tvrzeného papíru nebo z nějaké jako ze dřeva ty baráky a ne z betonu a cihel. A přijde mi to vždycky takový jako argument pro to, jako vy nám prostě nechcete dovolit, nebo tady ten Zlín je prostě nějakým způsobem třeba zaostalý, nebo prostě se tady nežije život, když to vteřinu. Bylo by to lepší, kdyby se rozvolnila ta pravidla a mohlo se tady stavit vlastně cokoliv. Ale přijde mi, že ta ambice stavit cokoliv nebo nějak úplně potlačit tu původní myšlenku prostě není. Já troufám si říct, že to je taky zase kontroverzní názor, že nové není vždy lepší. A co se týká i toho Zlína, tak tam se normálně Zlín dál jako jede. Zlín tam se staví, postavil se docela vysoká výšková budova uprostřed, jako v tom starém centru města. Plánuje se zase i na tom náměstí práce, které je baťovské, tak se tam taky plánuje velká jako skleněná budova, která zase potlačuje úplně ty zásadní principy i toho objemu té baťovské architektury. A je prostě celá prosklená a zároveň se snaží mít prostě ambici, aby jako převýšila i ty okolní budovy, ale ne v tom celém objemu, což byla jedna taky z těch klasických prostě prvků té baťovské architektury. A přijde mi, že to jsou vždycky takové jako výkřiky, které potom, to je to nejzásadnější a nejdůležitější,

0: si postavit hlavu a říct, ale takhle to bude lepší. Ale jestli to je lepší, troufám si říct, že ne, a jenom čas ukáže.
1: Kdybychom se chtěli do tohodle ponořit ještě trochu víc, protože já dnešní rubriku Až na cihlu přidávám rovnou do našeho rozhovoru, protože jak už jsem zmiňovala Mariusz Čigel, ty jsi zmiňovala reakci na to jako knihu, tak si myslím, že v těch typech můžeme pokračovat. Na co dalšího ještě bychom se mohli i od tebe podívat, protože ty těch informací vlastně schraňuješ dost.
0: Tak já i teď během toho požáru jsem vlastně informoval, nebo jsem nějaké aktuality k němu dával přes svůj profil Baťovská architektura na Facebooku, na Instagramu s tím jménem Baťa Architecture. To jsou ještě takové mezinárodní ambice. A zároveň teda můžete sledovat i můj profil Adže Baťov, který je teda o tom spíš o nějaké té lokální historii. Ale co se týká té zlínské architektury a vlastně pokud by tak určitě můžu doporučit zlínský architektonický manuál, který je krásně zmapovaný právě zlínskými historičkami umění a je to vždycky skvělé počtení.
1: Tak jo, tak já ti moc děkuju, že jsi nám to takhle přiblížil a děkuju za rozhovor a přeju teda hodně štěstí v Baťově.
0: Díky za pozvání.
1: Ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: z Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Rádio
0: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter.
0: Starter.
1: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádiu Wave.
5: Posloucháte mimo sezónní Starter hitparádu neobjevených na Rádiu Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
6: Ahoj, ahoj. Je to docela neuvěřitelný, že se teda vlastně vidíme po dost dlouhý době. My jsme párkrát přetáčeli, měli jsme i nějaký letní speciály, kdy jezdíme třeba na festiáky. Jeden nás ještě čeká, to je Povaleč. Tam se společně vydáme 7. srpna, kde se můžeme vidět, ale vlastně takhle v proskleném studiu jsme se neviděli docela dlouhou dobu.
5: Je to přesně tak. Jsme tady přímo na místě činů ve studiu Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy a no, jsme tady strašně šťastní. Mě to studio chybělo, se přiznám.
6: Já to mám stejně, ty jsi zase za pultem, já jsem odevzdal veškerou odpovědnost opět na Martina, což je moje jako komfortní pozice, já potom tady jenom prostě japuju, já tady jenom stojím a něco říkám.
5: Já tě k tomu pustím hned po tom prvním vstupu.
6: Nestraš, prosím tě, řekneme si, co nás dneska čeká. Bude to další rozhovorový speciál, na který se vždycky hrozně těšíme, protože se i spoustu věcí dozvíme, nejenom, že jsme snad někdy schopný předávat nějaký know-how a info právě vám, třeba jako současným soutěžícím nebo i budoucím soutěžícím, tak mám pocit, že často i my se něco zajímavého dozvíme. No a dneska si myslím, že tomu nebude jinak, protože dnešní díl bude věnovaný šťastlivcům, kteří dostali možnost tvořit a nahrávat ve smíchovském studiu Andel Sound v Praze.
5: Je to tak, nám bylo s Filipem strašně líto, protože vy nám posíláte obrovské množství tracků, které jsou z většiny úžasný, ale nějaký ocenění za to dostane jenom vždycky ta finálová trojce a přitom x tracků z té top 20 si zaslouží velkou pozornost. No a proto jsme vymysleli ještě jednu speciální cenu.
6: Tak malinko bych to opravil, že přece jenom třeba co se týká nějakých letních bookingů, tak myslíme na ty kapely, které jsou z top 20 nebo klidně i podzimních, protože 17. listopad je většinou čas, kdy má Radio Wave svůj vlastní stage u Národního divadla a tam se vždycky na někoho z té top 20 dostane, stejně tak, jako to bývá na letních starter showcasech, ale máš pravdu v tom, že co se týká nějakých těch hlavních výher a kdo je potom jako, kdo se třeba dostane do studia, nebo kdo dostane nějaký push, co se týká třeba finanční podpory, tak to se týká opravdu jenom těch vítězů a říkali jsme si, že by to mohlo být třeba i trošku jinak. Tak vlastně tu top 17, to znamená top 20 nejhlasovanějších tracků, vyjma tu finálovou trojici, jsme oslovili s takovou hezkou výzvou ve spolupráci s Ochranným svazem autorským a taky Andel Sound studiem v Praze. No a to, na základě čeho se nakonec vybíralo a kdo se dostal, zase budete rozvídat v té následující 60 minutovce.
5: Přesně tak. Je to tak, že vy ti z vás, kteří se nedostali v podstatě do té top trojce, tak získali možnost nahrávat ve studiu Andel na základě výběru přímo studia Andel Sound a mohli tam potom nahrát track v podstatě v profesionálním nahrávacím studiu?
6: Možná důvod víc posílat i ty songy, které třeba jste měli doposud v šuplíku a nebyli jste si jistý, jestli můžete něco z toho startéru těžit, takže znovu připomínáme starter@rozhlas.cz, je ta adresa. No a tuhle výzvu statečně přijala kapela Lowkey a taky písničkář Vítěz a my se dneska budeme rozvídat, jakých třeba nových zkušeností nabyli.
5: No a nebo co nejstrašnějšího se jim při nahrávání stalo,
6: A taky, jak se s nimi spolupracovalo zvukovému mistrovi Erikovi Stevensonovi, kterého tady rovnou s námi ve studiu vítáme. Ahoj Eriku.
7: Ahoj.
6: Ty jsi studiový inženýr, producent a taky vlastně jako provozovatel nahrávacího studia Andel Sound. My si k tomu, jak to u vás probíhá, určitě řekneme víc v následujících minutách, ale potom je tady taky...
5: David Tesárek. Ahoj Davide.
8: Ahoj.
5: No a David je člen právě mladý pražský indie rockový kapely Lowkey, tak se strašně těším na to, co se od vás dneska dozvíme. No a jak jste to třeba vnímali vy z vašich pohledů, jak jste to vnímali vy za kapelu a jak to vnímal Erik za Andel Sound?
6: Měl tu být i písničkář Vítis, který taky nahrával, ale aktuálně dovolenku je na Balkáně, což mu teda přejeme, ale byl pilný a na naše dotazy zodpověděl takovými jako přednahranými vzkazy, které budou tak volně vstupovat do toho dnešního vysílání.
5: Tak ti možná pojďme rovnou začít, ať zjistíme, jestli to dávalo smysl. Naše první otázka, která potom přijde i tady na Davida, tak byla, jaká byla tvoje zkušenost s nahráváním v Andel Soundu? Tak tady je Vítis.
9: Ahoj, tady Vítis, tak snad mě v pořádku slyšíte. Já vás zdravím a toto je můj vzkaz. Moje zkušenost ve studiu byla úžasná, nikdy jsem si to do té doby neskusil a jsem strašně rád, že jsem kvůli startéru, kvůli vám kluci mohl, protože to bylo hrozně přínosný. Vlastně úplně poprvé jsem si vyzkoušel vyjít ze své komfortní zóny nahrávání prostě u sebe v pokojíčku, kde na to mám nekonečno času a zkusil jsem si, že vlastně jde dotáhnout projekt od začátku skoro do konce během pár dnů, když kolem sebe máte lidi, kteří ten váš cíl, tu vaši vizi vidí a jdou za ní společně s vámi, což je vlastně doma strašně náročný, jelikož doma samozřejmě vybíráte ten správný kick drum prostě hodinu, možná i víc, čo? A to je problém.
5: To byl Vítis ze Severní Makedonie, zdravíme ho aspoň takhle na dálku. Erik je ale tady s náma ve studiu. Eriku, jak se tohle poslouchá, takovýhle feedback od Vítise, že mu to vlastně strašně moc pomohlo a že ta tvoje práce vlastně k něčemu je?
7: No je to samozřejmě skvělý a hlavně i od Vítka, který je vlastně úplně skvělý songwriter a je hodně nadaný v tom, jak se to sám doma nahrává, takže i od něj i z tohle pohledu mi to ocení, že to ve studiu bavilo, bylo vlastně, je to vlastně hrozně fajn.
6: No a doplňující otázka, jak často se stává u vás, že se hodiny hledá zvuk kopáku?
7: No, když to nahrávání je zaměření na to, že se za nějaký čas, což konkrétně jsme měli 2 dny v tom studiu a 2 artist, tak se za to musí něco stihnout, tak na tohle vyloženě není čas. Což v podstatě my jsme dělali jako krátký rozhovor ještě, který uděláme jako Reelsko. To tam bylo i zmíněné, že je to vlastně i výhoda, že se člověk nezasekává na hledání zvuku, ale spíš se soustředí na ten výsledek, aby to nějak dopadlo.
6: No a teď už k Davidovi. Jaký byly třeba dosavadní jako zkušenosti s nahráváním pro vás jako celou kapelu Lowkey obecně předtím, než jste dostali možnost nahrávat v Andelu?
8: Tak my jsme na rozdíl od Vítise nikdy nenahrávali jako z domova. My jsme vždycky hledali nějaký studia, který jsme si mohli jako dovolit. A začali jsme nejdřív se studiem Eko v Hostivaři. Tam to vlastně takový novější studio, kde jsme nahráli naše první 2 písničky. Vlastně první 3 písničky jsme tam nahráli. I tu, kterou jsme dali pak do toho startéru. A díky startéru potom nás kontaktoval ještě producent Martin Horáček z Kutné Hory, kde jsme nahrávali v jeho studiu další 2 tracky. Jeden z nich si dneska teda poslechnem. A to, že vlastně jakoby to jsou naše zkušenosti, 2 studia a pak ten Andel Sound teda.
5: No a jaká byla to zkušenost v Andelu? Já chápu, že ty nemůžeš říct, že to bylo naprosto strašný, protože Erik sedí vedle tebe, možná by tě prohodil tady výlohou našeho proskleného studia, ale my jsme s Filipem v Andelu se byli podívat právě za Erikem před nějakou dobou a působilo to na nás vlastně strašně fajn, strašně příjemně. Cítil jsi to stejně? Já vždycky totiž ve studiu nebo v některých studiích cítím takový ten tlak na to, že jako... You have to deliver prostě v ten jeden moment.
6: Teď se musím snažit. Jako.
5: No přesně, měli jste to stejně v Andelu, anebo to byla spíš pohodička i v rámci toho času, který byl velmi omezený na to, že to musíte stihnout?
8: Řekl bych, že v Andelu to byla celkem pohodička. My jsme jako, ne, jako fakt, myslím to tak.
5: to nebylo domluvený.
8: My jsme jako i z těch předchozích zkušeností byli zvyklí se to fakt jako naučit před tím nahráváním perfektně, abychom prostě to nepokazili, abychom neplýtvali časem. Ale tady vlastně mi připadalo, že toho času bylo z nějakého důvodu víc, že jsme mohli i jako nad tím víc přemýšlet a nemuseli jsme mít něco připraveného dopředu úplně a že hodně věcí vzniklo až na místě. Takže to byla pohodička.
6: Zmínil jsi, že si budeme dneska pouštět i písničku, která vznikala v jiném studiu, na to se samozřejmě těšíme, ale zároveň jste dostali i úkol vybrat skladbu, která vás nějakým způsobem oslovuje, co se týká právě kvality produkce. A Erik vybral Royal Otis a Say Something. Tak posloucháte Starter, tady je první písnička dnešního dílu.

0: Posloucháte Starter na rádiu Wave, tohle byly Royal Otis a Say Something, kapela, která vlastně v poslední době získala docela na virální slávě. Tuhle skladbu vybral Eric Stevenson, producent a taky studiový inženýr z Andel Soundu. Tak Eriku, řekni nám, co vlastně tě oslovuje na téhle skladbě, co se týká produkce.
1: Proč jsi vybral?
2: Jo, určitě. Já jenom chci ještě hrozně jako ocenit a poděkovat, jak říkáte, Andel bez toho háčku.
0: Už jsme se to naučili, no.
2: Takže to jsem chtěl ocenit, ale protože jsme na Andělu a hodněkrát lidi říkají, že to je Anděl, že jo, tak jo, jo. Za jakýkoliv neháček.
1: Ale zároveň to s tím souvisí a jako možná ten misspelling je i dobrá reklama pro vás, protože to říká lokace toho studia.
2: Je to možný, že je to takový jako vtípek. Já jsem se zamýšlel nad tím, jaký písničky vybrat, protože to je obrovské množství písniček, který by člověk mohl vybírat. A zároveň jsem nechtěl vybrat vyloženě takový jako, hodně známý, ale vybíral jsem z takového soudku té produkce, kdy se zamýšlím nad tím, kdy z indie kapely vzniká mainstream. Nebo kdy prostě nad tím už přemýšlím docela dost dlouho i v rámci vlastně produkce ve studiu nebo práce ve studiu. Čím se stane indie kapela, která ve většině případech indie kapely nejsou mainstream, čím se stávají tím mainstreamem?
0: Na co jsi přišel?
2: Což ty takový příklady jako Tame Impala, že jo, MGMT a podobně, tak ty už prostě jsou tak velký mainstream, že jsem chtěl tahle, jak jsem si říkal, že přinesu takový méně známý. A na co jsem přišel? Teď jsem se nad tím teda ještě dneska jako hodně zamýšlel, jo, abych přišel s něčím aktuálním jako i pro mě. Tak tam hodně vidím samozřejmě dobrý songwriting. To je jako u jakýhokoliv stylu. By měla písnička být dobrá, zajímavá a něco říct. Tak co týče té produkce jako hudební, tak tam vidím hodně bicí třeba. Způsob, jakým se pracuje s bicíma.
0: Že tlačej, nebo?
2: Že jsou punchy, no. Že jsou hodně punchy.
1: To u tohle tracku rozhodně jsou.
2: Tohle jsou, no. A tak si tak říkám, že i my s tím ve studiu hodně elaborujeme. I díky Vaškovi, který už teď končerství i absolvent Ješkárny na bicí, tak tím hodně ve studiu nad tím přemýšlíme a je to určitě několik možností, jak se toho dá dosáhnout, tak vidím, tak jsou to nějaké techniky, jakým způsobem snímat ty bicí, pak i techniky, jakým způsobem míchat a pak taky vidím hodně propojení indie hudby třeba s 80. letama. Vlastně s populární hudbou z 80. let. Tam mi přijde taky hodně, že v té chvíli jakoby nějaký fúzi vzniká ta popularita indie hudby, nebo třeba s jinýma stylema, jako R&Bčko, nebo hip-hop v podstatě, je to takhle jako tak je. Tak to je jako za mě třeba poznatek v rámci té produkce bicích, no, u indie kapely.
1: Inspiruješ se hodně v zahraničí, když produkuješ české věci, právě snažíš se naposlouchávat současnou tvorbu, anebo se spíš držíš nějakých svých zajetých postupů, protože, jak už se avizoval na začátku, nebylo úplně hodně času na to nahrávání ve studiu a zároveň pracuješ vlastně se začínajícíma kapelama, tak snažíš se do každý z těch produkcí dostat něco fresh, anebo vyloženě jdeš po zvuku té kapely a snažíš se ten udělat co nejlíp.
2: Jo. No, mě na tomto oboru hodně baví to, že pořád je co se učit. Tak tohoto jakoby se snažím pořád ctít, takže na každém novém projektu se i v rámci toho projektu snažím něco nového naučit. I to, jestli si třeba řekneme, jak by to mělo znít, tak pak se třeba i doučit to, jakým způsobem se dělaly produkce těch referenčních skladeb, co máme, což je taky docela zajímavý. Takže každý projekt se snažím spíš jako pojmout nějak originálně. No.
0: My jsme na začátku zmiňovali, že ta vypsaná výzva byla pro top 17. Proč právě kapela Lowkey oslovila tímhletím způsobem nějak jako tvoje srdce, nebo co napsali do toho motivační?
2: To bylo hrozně random. To bylo jako vážně, my jsme si to poslechli. Ještě my už to děláme docela dlouho, tak 3-4 roky děláme vyloženě tady ten workshop songwritingový. A děláme to s Alešem Zenklem, producentem, a tak jsme se to tak nějak poslechli a tak jsme se tak nějak prostě shodli, že tyhle ty dvě arty budou hodný, no. Těma písničkama, nebylo to vyloženě, že by se měli nějaký jako nástroj na výběr, proč.
0: A Davide, nemusíš smutnit, ten motivační dopis byl určitě skvělý.
1: Určitě skvělý, přesně.
3: Doufám, no.
1: V podstatě stejně vybíráme tracky ve Starteru a tak možná, čím vy jste se snažili zaujmout jako Lowkey v tom motivačním dopise?
3: Já si upřímně ani nespomínám, co jsme tam napsali teda. Ale myslím si, že jsme k tomu ani nepřistupovali nějak, že bychom nějak vyloženě chtěli zaujmout, ale prostě jsme si říkali, máme příležitost, tak tam pošleme něco, co máme. A v tom motivačním dopise jsme prostě napsali, že vlastně tolik písniček nahraných nemáme, že vlastně takové zkušenosti s úplně jako profesionálním studiem nemáme dost. A to vlastně všechno, co jsme napsali. No. Hmm.
1: Davide, ty stejně jako Erik, tak jsi měl za úkol dneska vybrat nějaký písničky k nám do plejáku. A vybral si jeden track od české kapely, která už ale pár let neexistuje. Kapela, ve který je frontmanem Albert Černý, který mimo jiné byl před pár lety i porotcem ve Startéru, tak aspoň na dálku takhle zdravíme Alberta. No a my se teďka pustíme Charlie Strait a písničku Rain. To jsem neslyšel hodně dlouho. Posloucháte Startér.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S námi ve studiu je Eric Stevenson a David Tesárek. Taky ještě jednou ahoj, kluci.
1: Ahoj.
0: Dohrává nám kapela Charlie Strait a jejich písnička Rain, věc, kterou, jak jsem avizoval předtím, už jsem neslyšel hodně dlouho, ale poměrně dneska už jako legendární česká skupina. Davide, proč zrovna tenhle track, proč Rain od Charlie Strait?
1: Mně se ta písnička prostě líbí. Nemůžu úplně říct, jako, že myslím, mám nějaký důvod hlavní, ale prostě se mi líbí ty aranže, které tam jsou. Taky možná kvůli tomu jsem zaujatý trošku, protože hraju na piano sám, tak se mi líbí ty pianové party tam, co tam jsou. A prostě strašně příjemná a no, příjemná na poslech, proto jsem ji vybral.
2: Tím, že umíš na piano, v rámci skládání bývá třeba právě klavír ten první nástroj, na který saháš, když potřebuješ něco s něčím přijít, s nějakým základním nápadem?
1: Určitě, určitě.
2: A řekl bys, že seš ty ten hlavní jako hybatel těch prvních nápadů v Louký, nebo jak to u vás funguje?
1: Tak u nás skládáme, nebo tak hlavní skladatelé u nás jsou já, moje segra Anička a Matěj. Matěj Vnětal, náš kytarista. A u nás to vlastně není tak, že by byl jeden hlavní, ale vždycky každý přijde se svým nápadem, se svojí písničkou a ostatní potom mu s tím pomůžou. Takže já mám svoje písničky, Anička má svoje, Matěj má svoje. Hmm.
0: Jak vlastně v dnešní době vnímáš důležitost toho nahrávacího studia pro vás jako pro kapelu? A myslím to tak jako v době, kdy všichni máme notebooky v batohu a ta technika je skutečně levná a můžeš si udělat v podstatě v pokojíčku velmi kvalitní nahrávku. Tak v čem je to pro vás jiný s kapelou? Ty už jsi tady avizoval, že jste ve studiích byli několikrát a hledali jste spíš ty dostupné možnosti pro vás. Tak proč to vlastně nedělat v pokoji, proč jít třeba do profesionálního nahrávacího studia?
1: Tak myslím si, že nikdo z nás to úplně v pokoji neumí, jakože, nebo aspoň my jakoby, co skládáme, já, Matěj, Anička, vlastně nemáme úplně ty schopnosti to nějak sami nahrát. A zároveň myslím si, že co jako přidává ta přidaná hodnota v tom studiu je hlavně ta komunikace s ostatními lidmi, který mi s tím můžou pomoct, můžou hodit nějaký nápad. Třeba Erik, že jo, můžeme se o tom pobavit, můžeme jakoby, tu písničku nějakým způsobem elevovat a nemusí to být jenom na mě nebo na nás. Jako jenom.
0: Eriku, jak se tohle poslouchá, to, že tě nemůže nahradit jenom nějaká levná zvukovka a DAW?
3: No, pořád skvěle,
0: Ty se usmíváš celou dobu,
3: jestli ho ti nenahradí, tak je to v pořádku.
2: Jak ty bys popsal jako provozovatel studia a studiový inženýr vlastně ty hlavní benefity pro dnešní mladý kapely? Dostat se do nahrávacího studia profesionálního. Samozřejmě asi spíš se bavíme o projektech, kde je jako více členy nástrojové obsazení, protože třeba u jako solových interpretů, který dávají do beatu, to může být trochu jinak samozřejmě.
3: Tak třeba v rámci toho workshopu mi přijde, že je fajn, že se tam pozveme ty artist dva, že jsou tam dva celý ten víkend a hrozně se mi líbí, když tam vznikne takový to, že si navzájem začnou ty písničky trochu obohacovat a přímo takový kreativní prostředí tam vznikne, takže začnou vymýšlet nový nápady a nemusí se všechno tam nechat v té písnice, něco se třeba vyhodí, něco nechá a vznikne tam nějaký momentum, nějaký, jakože to je ta písnička, ta autentičnost tam vznikne zrovna jako na tom místě a s tím se to pak vlastně nese ta vzpomínka, si myslím. Když takhle, jako, asi to je ta výhoda, že tam se může zaznamenat nějak ta autentičnost oproti tomu, když se to třeba vlastně ladí dneska úplně s technologiemi. No. Že vlastně i ty chyby, jako vlastně, které tam třeba můžou vzniknout třeba, tak se tam můžou nějakým způsobem zaznamenat nebo nechat, nebo nějak se s nima něco udělat. A hodně jdeme po té autentičnosti, aby to bylo nějak živý. No.
0: To dává naprostý smysl. Davide, ty si pokyval hlavou při tom, když Erik mluvil dneska. Je něco, čemu jste se třeba s kapelou přiučili v tom nahrávacím studiu v Andel Soundu? Něco, na co byste si třeba nešáhli u vás ve zkušebně a nebo doma při skládání písniček? Měl to pro vás i tenhle rozměr?
1: Tak na co bychom si nešáhli, tak my jsme původně písničku plánovali s nástroji, který jsme měli, na který každý umíme. Ale pak Erik přišel s myšlenkou, že bychom mohli použít trumpetu. A vzhledem k tomu, že jako my nikdo trumpetista nejsme, tak vlastně jsme pak přizvali hosta trumpetistu do studia, který nám nahrál vlastně hodně hezký party do té písničky. A to je právě něco, co jako bychom sami nezvládli a to je právě super na tom, že jako že tam byl, nakonec to byl fakt super nápad. No.
3: Tady mám pocit, že jsme to chtěli snad do jedné nějaký pasáže, jenom jako, aby se tam objevilo jakože nějaký zvuk trumpety a skončilo to tak, že ten člověk, kterému chci moc poděkovat, že přišel, Šimon Váhala, máme původně
2: Neváhal a přišel.
3: A neuvěřitelný zandál a jsme tam jako snad 2 hodiny a v podstatě ta trumpeta se tam objevuje na spoustu různých místech a jsme ji jako dělali různé vrstvy a různý hlasy té trumpety, takže...
1: Hodně to pozvedlo, tu písničku.
2: Uvidíme, jestli to pozvednutí uslyšíme v krátké ukázce, kterou jste pro nás připravili. Má jenom 52 vteřin, ale ještě než si ji pustíme, tak mě zajímá ještě ta kooperace s tím Vítězem, protože ten tam byl během těch 2 nahrávacích dnů samozřejmě taky přítomen. Tak byly tam i nějaký momenty, kdy jste využívali třeba know-how nejenom Erika, ale právě i nějakou energii, kterou přinesl on? Vyměňovali jste si třeba něco pro ty tracky navzájem?
1: Tak s Vítězem to bylo super, protože musím říct jenom jednu věc, že on nevím, jestli my nikdo v kapele nemáme, podle mě, nejsem si jistý, ale máme perfect pitch. Mm-hmm. On ano.
2: Absolutní sluch.
1: Absolutní sluch. Děkuji. Mm-hmm. A díky němu jsme...
2: On má absolutní sluch.
1: On má absolutní sluch.
2: To litujeme všichni.
1: Musím to na něj říct. A on nám pomáhal ladit skleničky a Vincentku pomocí jako vody, takže máme díky němu naladěný skleničky a Vincentku. Takže to bylo super.
0: O to víc zvědavý jsem teďka na to 52 vteřinový demo, který nás teďka čeká. Vy jste to ještě nestihli smíchat, ale děkujeme za ten ústupek, že si můžeme pustit aspoň těch 52 vteřin a když vás to třeba bude bavit, tak se na to můžete potom těšit, až to vyjde. Tak tohle jsou Louký.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Posloucháte Startery, parádu na bavinách na rádiu Wave. Tohle byla taková lehce funková ukázka z nového připravovaného tracku kapely Lowkey a David z kapely Lowkey už tady sedí s náma, no a sedí tady ostatně i producent Eric Stevenson, který má zatím tuhle krátkou ukázku, ale později celý song na svědomí. Tak ještě jednou ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ještě jednou, jakou pasáž jsme slyšeli? Mně to znělo jako úplný závěr, ale taky jste to možná nějak střihli dohromady.
1: Je to úplný závěr. No.
2: Byl to závěr, takže to ten grandiozní finish, tam opravdu ta instrumentace byla dost komplexní.
1: Ty trubky,
2: no, konečně jsme je slyšeli.
1: Ty trubky,
2: neváhal a dali tam. Já jsem se chtěl zeptat ještě, protože když přemýšlím nad nějakýma benefitama toho být jako v nahrávacím studiu a těžit třeba z energie těch jiných lidí, kteří tam jsou přítomní, kteří jsou třeba mimo ten kapelní projekt, tak často myslím i na to mít tam toho policajta nebo policajtku těch správných takeů. A jako vybudit k tomu správnému výkonu, který vlastně ten take se má použít, kdy to je opravdu, jako tak teď jsme to dostali, tohle jsme hledali. Protože v momentě, kdy tam je člověk jako Eric, tak předpokládám, že sedí prostě v tom control roomu, nějakým způsobem s váma komunikuje, ať už se zrovna nahrává jako kytarový part, nebo třeba nějaký break na bicí. Tak Eriku, jak přistupuješ k tomu, co vlastně potřebuješ od těch hráčů dostat?
1: No, asi tu energii, no, aby nás to bavilo. A úplně nejdu nějak jako technicky, aby to bylo dokonalý, spíš, aby nás to prostě bavilo, že to tam sedí do té písničky a má to tam být. Se třeba kolikrát stane, že někdo přinese demo a teď se na tom jako pracuje, na té produkci písničky, a je tam něco zaznamenaného v tom demo, nějaký třeba kasiopiánko nebo nějaká blbost prostě. A my se to snažíme v tom studiu třeba chvilku tomu dáme nějaký čas, třeba nějak jako udělat jinak, líp, a pak skončím tím, že to použiju z toho dema, protože to prostě je zvuk, který nějak jako je signifikantní v té písnice a měl by tam prostě zůstat. Takže i prostě potom dá nějak asi jdu. No.
2: Davide, jak na to vzpomínáš ty, jakým způsobem z vás zždímal Eric ty správné takey?
3: Já se ani nepamatuju, že by byl nějak jako policajt nebo nějak jako přísnej nebo tak. Prostě vždycky nám dal možnost si dát, kolik takeů jsme chtěli, prostě nám to prostě na loop a my jsme jeli. A spíš to bylo i hlavně jako i o nás, jestli jsme byli spokojení s tím. A myslím si, že to bylo takový vzájemný, že to nebylo, že by on prostě jako řekl, to je ono, ale my jsme si navzájem jako říkali, to bude ono, to je ono. No.
0: No Davide, jak to máš vlastně s kritikou svojí vlastní tvorby nebo vaší hudby jako Lowkey? Možná jaký to pro vás bylo vlastně poslouchat kritiku ve Startéru tady naší nebo naší poroty, každý týden si to zapnout a slyšet, jak vás tady hrozně popravíme?
3: Myslím si, že všichni v kapele jsme dost kritický, jako i jako vůči našim písničkám taky, takže ta kritika, kterou jste přinesli, byla, myslím, hodně přínosná. S něčím jsem dokonce jako je hodně souhlasil a takže...
2: Což si nemusel samozřejmě.
3: No, jako s něčím ne, s něčím ano. Takže...
0: má strach v očích teď. Ne, ne, na stejnou otázku se zeptáme i Vítise, ale zeptáme se ho na ní aspoň na dálku a potom, co si pustíme, taky úryvek z jeho tracku, který vzniknul právě v Andalsandu. Vy posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

Tak to byla ukázka ještě druhého tracku, který vznikal v Andel Soundu v rámci výzvy startéru, kdy jste mohli získat šanci nahrávat a vymýšlet právě tam. Vítěz tohle to využil a my můžeme využít toho, že ho tady nemáme fyzicky, ale jenom virtuálně, takže se do něj klidně můžeme trochu opřít. Eriku, my jsme od Vítěze dostali vlastně zprávu.

0: Takže i jsme pokračovali v té jeho filozofii.
1: Hezky.
0: A je to hezký, no. Přinesl super písničku a taky to bylo v podstatě hotový, jenom jsme si řekli, jakým způsobem to uděláme, aby jsme zachovali nějak tu jeho filozofii a mohli tomu nějak pomoct.
2: My jsme se ptali Vítise v podstatě na to samé, co tady Davida Zlouký, a to bylo to, jaký pro něj bylo poslouchat kritiku ve Startéru. Tak ještě jednou zdravíme Vítka do zahraničí. Posloucháte Startér.
3: Další otázka, kterou mi Martin napsal, je, jaké bylo poslouchat kritiku ve Startéru. A bylo to upřímně super, protože i tohle je velký jako výstup z komfortní zóny lidí, které máte kolem sebe, kteří vám ne vždy řeknou úplně upřímnou kritiku, protože vás nechtějí ranit. A tady, ale zvlášť v té hudbě, je ta kritika, že jo, strašně, v tom umění obecně, je strašně, strašně důležitá, protože se chcete někam posunout, že? Ty pointy, které kluci v každém tom díle Startéru dávali, byly strašně jako vlastně zajímavý. Zajímavý bylo, že pokaždý, když se ho pustili, tak našli něco nového a mě to vlastně pomohlo si nějak uvědomit, jak ta hudba moje na lidi působí vlastně, jo? Což je podle mě taky důležitý, jako nebýt v tom zaciklený, takže za to jsem rád.
2: To je dojemný, nás všichni chválej, Filipe.
1: Nezasloužíme
2: si to. Ještě si pamatuju, jak jsme se před pár minutama bavili, respektive tak před půl hodinou bavili na chodbě o tom, jak často nevíme, co už máme říkat po 5 týdnech, když je u nás ta písnička v hitparádě dlouho. Tak Víti, si děkujeme, že si myslíš, že jsme i po těch týdnech objevili něco nového. A za mě My Mind's Away pořád jako obrovský banger, který mi hraje v hlavě.
1: To rozhodně, a samozřejmě moc děkujeme za tyhle vzkazy, přestože aktuálně si na dovolené. Vítěz tam mluvil o komfortní zóně, což za mě je jako hodně zajímavý téma, hlavně když právě těch několik členů kapely jde do studia, teď se tam vydávají, potkávají se ty ega, potkávají se ty názory, a zároveň to může být i vlastně nějaký ten tlak toho, že máme jenom 2 dny, musí to vzniknout, může i přinést samozřejmě ovoce, nebo to na člověka může působit stylem, že se třeba trošku i zablokuje a je potřeba s ním ukázat mu nějakou jako přesně tu pohodičku, kterou jste tady zmiňovali. Tak Erik určitě sám dobře ví za svoje léta praxe, že producent musí být taky tak trochu psychologem. A zároveň jsme slyšeli ukázky v obou těch tracků a jsou teda diametrálně odlišný. Jsou to úplně jiný přístupy k songwritingu, úplně jiný přístupy k tomu psaní. Tak jak v rámci tohohle se třeba jako projevovala vaše komfortní zóna a právě vystupování z ní, když se přepínalo mezi touhle a touhle skladbou? A to je možná taky otázka hlavně na Erika, který musel tak trošku jako chvilku čerpat z levý strany mozku a potom z pravý možná.
0: No, tam celý víkend se mnou byl ještě producent Matyáš Adámek. Máta.
2: Zdravíme, Island Mint.
0: A děkujeme za jeho přínos v rámci tohle workshopu. Tak jsem tam tak nějak trochu přirozeně vzešlo to, že jsme si to tak nějak jako rozdělili, tak já jsem se víc věnoval Loki a Máta se víc věnoval Vítis.
1: Jasně.
0: Takže to jako přepínání jako nebylo jenom na mě, ale třeba teď si zmínil, že jste tam slyšeli xylofon v té ukázce. A to jsou přesně nějaké ty momenty, jak vždycky se jeden nahrává, druhý se tak trochu jako, nevím, nudí, bych řekl v úzovkách, ale začne tam zase jako vymýšlet třeba nějaké věci do té druhé písničky, anebo si najde nějakou zvláštnost v tom studiu a začne na ní hrát.
4: Co je tohle? A co, jaký to dělá zvuky?
0: A přesně to tam vzniklo s tím xylofonem. Takže v tu chvíli, když to slyšíme a je to tam jakože zvuk, který tam je najednou, wow, to tam prostě sedí. Mm-hmm. Ať by nás to nenapadlo, ale jenom protože tady jsi v tom studiu a najdeš si nějaký takovou hračku, tak se to jde hned nahrát, takže se to šlo hned třeba nahrát a vlastně to tam bude takový docela dobrý moment, jako zvukový v té písnice.
2: Riku, další track, který jsi vybral, tak je taky plný zvuků, který tam rozhodně sedějí, a je to jedna z mých oblíbených věcí. Je to Dijon a jeho The Dress. Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: Ježíš, ale ten poslední snérek byl sefektovaný, viď, na ten závěr.
1: Bomba, bomba.
0: Tak to už je opravdu uchylárna. Dijon a The Dress, my jsme tady trošku nerdili, když byly mikrofony vypnuté, ale pojďme prosím trošku nerdit i během toho, co jsou zapnuté. Eric Stevenson vybral tuhle skladbu jakožto věc, která ho baví v rámci produkce. Ty si, Eriku, říkal, že si Dijona objevil teprve nedávno a byl si třeba sám překvapený, když si dělal takovej malej research, že tuhle skladbu nahrával v garáži.
2: Je to tak, no, dělal to v garáži, což je překvapený na to, jaký to má zvuk a tak zase jsem se jako v rámci toho, když se bendře trochu tématu soustředil hlavně, jak se nahrává ty bicí a mám pocit, že tady u tohohle songu je to nějaká fúze drum machineu, konkrétně Lin Drum Machine, což je legendární drum machine z 80. let, který se už asi 3 roky se dívám na eBay, když si jako tak najdu chvilku a podívám se a vždycky tam u toho vidím cenovku okolo 200 tisíc a říkám, takovou věc asi do studia pořizovat nebudem. I když si to samozřejmě bych hrozně rád, tak třeba jednou. Bo kdyby se náhodou někomu někde válel, to je ta věc.
1: Napište nám na starter potržitko rádio, na Instagram. My přepošleme na Erika, rozhodně to přepošleme.
2: Jsem podědově se objevil, dám za 10 tisíc.
0: Tak to jsou takový ty sny po konkrétních jako kouscích prostě toho gíru, ale vlastně dá se to samozřejmě mnohými způsoby obcházet. Davide, cítíš, že Lowkey máte jako nějakou paletu zvuku, na kterou jste zvyklí, po který prostě jdete a takhle, když se vydáte do studia, kde třeba nemáte ještě předchozí zkušenost, tak zároveň tam jdete i s pocitem, že víte, jak máte znít?
3: Já mám pocit, že tam jdem s pocitem, že víme, jak máme znít a pak, když přijdeme, tak zjistíme, že můžeme znít ještě jinak a začne se nám to líbit a pak jakoby získáme tu zkušenost a pak myslím si, že díky tomu pak objevujeme i ten nový zvuk, nový zvuky kytar, nový zvuky kláves a tak prostě, který zní líp, než jsme tam šli předtím. No.
0: Tak to je možná další z těch benefitů, proč se do těch studií vydávat, že tam můžete sami něco nového poznat i o sobě.
1: Přesně tak, posílejte nám tracky na starter@rozhlas.cz a do takového studia se možná můžete podívat i vy, pokud se probujete aspoň do té top 20. My budeme znova s Filipem startovat v říjnu a já se musím přiznat, že se na to neuvěřitelně těším, na to, až zase otevřeme ten starterí inbox a budeme proposlouchávat ty vaše skvělé tracky, který dorazí.
0: Skvělý track tady máme právě i od Lowkey. Ty si, Davide, v první polovině našeho pořadu zmiňoval, že to je teda z jiného nahrávacího studia. Ano. Tohle už je v tuhle chvíli asi hotová věc.
3: Ano.
0: Smíchaná, zmástrovaná, ano. Zároveň ale nevydaná.
3: Přesně tak.
0: No tak tady máme premiéru, tak pojď nám uvést tuhle písničku.
3: Tak píseň se jmenuje Too Far. Měla by vyjít, teď si nejsem jistý, 25. září. Myslím si, že někdy v září prostě by měla vyjít. Matěj mi to říká, jsem zapamatoval. A nevím, jaký předvíz. No, je to taková naše první písnička, kterou jsme složili všichni dohromady. Do té chvíle jsme to vždycky sládali každý jako někdo hlavní. A tady to je, jakoby, myslím, že naše jakoby společná tvorba a proto se mi to líbí. No.
1: Tak v exkluzivní předpremiéře tohle jsou Lowkey a jejich Too Far. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Loki a jejich skladba Too Far, jak nám tady David z Loki říkal, tak asi první skladba, která vznikla opravdu jako celokapelně, možná teda částečně i přímo ve studiu, nebo jak moc jste měli připravenou tuhle skladbu, než jste se vyrazili ji nahrát?
1: Měli jsme ji skoro celou připravenou, ale ono, podle naší zkušenosti, vždycky v tom studiu, většinou to bývá úplně na konci nahrávání, vždycky nás napadne jedna věc, prostě, která úplně tu písničku změní, nebo prostě pozmění trošičku aspoň. A takže jsme ji měli jako připravenou, ale třeba ten závěr, který jste teď slyšeli, tak ten vlastně byl trošku jinak předtím. Tak.
2: Ten monumentální závěr teda jako přijde mi skvěle. Úplně já se těším, až tenhle track vyjde. Filipe, mělo by tohle šanci obstát ve startéru?
0: No to víš, jo, tak vždycky záleží na tom, jestli je ta kapela nebo interpret ochotný vlastně se znovu přihlásit, protože máme tady takový lidi, kteří jsou třeba 3 roky po sobě s novýma skladbama, neustále se vyvíjejí a pak to třeba už klapne, že se dostávají do té top 20. Akorát teď, když třeba předáváme benefity pro lidi, kteří neskončí v top 3, tak si myslím, že by to určitě mělo smysl.
2: My nechceme ani naznačovat, ani,
0: nechceme, ale, nechceme.
2: Nechceme. Eriku, já to hodím ještě na tebe. Mě vlastně zajímá, jaká si myslíš, že je budoucnost a nejen Andel Soundu, ale nahrávacích studií vůbec. Mně nedávno majitel jednoho nejmenovaného pražského studia říkal, teď stejně všichni máme jenom domácí studia, jenom někdo má trochu víc gíru. Je to, cítíš to stejně nebo nesím? Myslíš si, že nahrávací studia jako takový mají ještě ten prostor a opravdu tady s náma dál budou?
3: Já tak doufám, že jo. Pevně věřím, že jo. Taky o tom vedeme diskuze. Já třeba vidím jednu věc, kterou asi AI nebo tady ty pomocní nástroje moc nenahradí, to, že ten jakoby důvod, proč člověk píše písničky, je to ze sebe asi něco dostat, tak doufám, že třeba tenhle ten jako důvod asi se nestane tím, že člověk zmáčne tlačítko, ale že je tam potřeba toho procesu tu písničku jako ze sebe fakt dát. A pak tam vidím další důvod toho osobního setkávání. No. Ty studia v podstatě jako by dávají tu možnost se různě potkávat a seznamovat vlastně i s jinýma hudebníkama nebo jinýma artist. A že to bude pořád fungovat taková jako klubovna, kde se člověk může prostě potkat a navzájem být kreativní třeba v rámci toho workshopu třeba, co děláme. Pořád vidím dost lidí, kteří to rádi, nejsou takový ty vlci samotáři, ale rádi to dělají s producentem, což je taky to, jako si myslím, přínos, že nevím, člověk prostě se může zaciklit doma a ten producent mu může pomoct prostě se z toho cyklu třeba dostat, tak takovýhle třeba 3, když mi napadají, tak 3 základní výhody toho studia, co by snad do budoucnosti mohli přežít tuhletu revoluci.
0: Já věřím, že i tyhle 3 důvody klidně stačí. Je potřeba to zdůrazňovat, že do nahrávacích studií nejezdíme jenom za gírem, ale taky hlavně za lidmi samozřejmě. Vítěze, kterýho tady máme jenom virtuálně, tak samozřejmě nechceme ochudit a taky nechceme ochudit sebe, protože na málo který track v uplynulém ročníku startéru jsme si zatančili tak moc jako právě na tenhle My Mind's Away ve startéru.
4: Hitparáda neobjevených.

0: Ve starteru na rádiu Wave nám dohrává tenhle neuvěřitelný banger My Mind's Away od Vítise. Vítis tady s náma bohužel není, protože je na dovolený se zahraničí, ale stejně ho zdravíme. Davide, prozraď nám, co teďka s kapelou Lowkey chystáte a na co se třeba můžeme těšit. Víme, že vám vyjde track někdy v září, nevíme přesně kdy, ale stejně se na ně těšíme. Co nějaký koncerty, kdy na vás můžeme přijít live a kdy bude třeba další deska?
1: No, my bohužel momentálně žádné koncerty naplánované nemáme teda. My jsme teď právě spíš v té nahrávací fázi, takže nás čekají teď čtyři písničky, které vyjdou v tom září. Budeme začínat s tou She's Gonna Kill Me, kterou jsme nahráli v tom Andel Soundu, a ta vyjde toho 4. září teda. A potom ta Too Far, kterou jsme tady pouštěli, a pak ještě další dvě.
2: Takže bude takový EPčko.
1: Asi jo.
0: No, strategie vydávání je rozhodně připravená. My jsme se na plány ostatně ptali i Vítise, tak si je pojďme poslechnout.
3: A co se týče pozvánek, my teďka vlastně s klukama teprve hrát začínáme. Máme za sebou prvních pár koncertů, ale jestli mohu na něco upozornit, pokud jste fanoušky filmu, tak teďka v říjnu 9.10. se bude konat Fofr Festival, což je festival studentských filmů, na kterých budeme hrát my jako Vítis, a společně s náma, jestli se nepletu, tam budou hrát i další kapely, které se účastnily startéru, jako třeba Taige, a myslím si, že tam bude ještě někdo, takže určitě doražte. A ještě vám ukážu Adama, to je můj spoluautor, můj kamarád, dělali jsme spolu písničku My Mind's Away.
4: Zdravím, já jsem Adam, jsem rád, že tady můžu mluvit, co ode mě chceš vědět, nebo...
3: Ne, to je všechno.
4: Co se ptáš, mám jenom pozdravit.
3: Jo. Ahoj!
2: Výborný pozdrav.
0: Zdravíme. Vy jste poslouchali Starter, hit parádu neobjevených na rádiu Wave. Já bych se možná rozloučil tím, Eriku, jak se můžou mladí kapely, který nás třeba poslouchají, dostat k vám do Andelu, můžou vám někam napsat, mají se toho bát, nemusí se toho bát, jak to je?
5: Vůbec se toho nemusí bát, my rádi pomáháme a vlastně i objevujeme nový kapely.
2: Ostatně třeba BAK byla vaším objevem.
5: BAK je z největších objevů. Zdravíme tímto. Nadšeně sledujeme všechno to halo okolní teďkon. Takže moc rádi objevujeme a pomáháme novým artist. To stačí napsat normálně přes Instagram, kde jsme jako normálně Andel Sound, a nebo máme i webové stránky andelsound.com, takže stačí nám prostě napsat a stavit se a uvidějí tu, v podstatě to studio, který je takový koncipovaný jako domácí studio, není to úplně jako takový to jako obrovský s tou konzolí studio, takže snažíme se tam mít takovou tu jako domácí atmosféru, aby lidem bylo jako v podstatě, aby se cítili jako doma.
2: Tu pohodičku, zažili i Lowkey a taky Vítis, který samozřejmě máte sledovat taky, to vám silně doporučujeme, a zároveň moc děkujeme Davidovi Tesárkovi a Erikovi Stevensonovi, že za náma zavítali do startéru, děkujeme za tuhle úspěšnou výzvu, že jste si to nahrávání vyzkoušeli, a na dálku do Severní Makedonie děkujeme taky Vítisovi. Mějte se hezky, ahoj.
5: Díky za pozvání.
6: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali. Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
7: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave.
8: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na Stage si dnes poslechneme koncert kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Yard Act je britská kapela založená v roce 2019 v Leedsu. Ve své tvorbě propojují postpunk, indie rock, hip-hop i elektronickou hudbu a jsou známí charakteristickým vokálním projevem frontmana Jamesa Smitha. Tyto kvality dělají z Yard Act jedno z nejvýraznějších jmen současné britské postpunkové scény. Jejich debutové album The Overload z roku 2022 se dostalo na přední příčky britské hitparády a přineslo kapele nominaci na Mercury Prize. Na něj navázali v roce 2024 deskou Where's My Utopia. Dnešní Stage právě začíná.
6: Stage.
7: Stage Radia Wave.
6: Stage Radia Wave. How we do?

one. Cheers. All right. You feeling good? Good, because so are we.

All right. You've been very patient.

0: Právě jste slyšeli koncert britské postpunkové kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Oh boy.

0: Playák.
1: Playák.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Yeah. Spider.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Bajto.
1: Děláme vlny. Český rozhlas. Radio Wave.

0: Kvest.
1: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Kvest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. If the circuits don't work, the music collapses.

ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, na co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně si to nechte. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Clave.
1: Yeah. City gone.